0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým se popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, bychom byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali vylapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale ne hmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás, ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a tok.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let?
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. a 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy příklad Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odhlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odhlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si

0: tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát je terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohleto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchů a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Ostrov na Karlovarsku hledá firmu, která opraví střechu ekocentra. Dopravu v Liberci komplikuje výluka tramvají do Lidových sadů. A dnes čekejte

0: Většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. CHEP má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Práce radnice kvůli velké finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj, celkové náklady opravy zimního stadionu budou asi 600 milionů korun.
1: Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení a v dalším roce by mělo následovat projekt pro realizaci stavby, případně bychom mohli zahájit nějakou etapu, kterou by mohla být stavba zahájena.
0: Prioritou bude podle vedení města odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Ekocentrum v Ostrově na Karlovarsku potřebuje novou střechu. Město na její špatný stav přišlo během modernizace celého areálu, která začala na jaře. Oprava centra zahrnuje stavbu nové odborné učebny a instalaci solárních panelů, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Součástí té rekonstrukce budování těch nových učeben tak byla i fotovoltaika a při té příležitosti jsme bohužel přišli na to, že bohužel ta střecha je docela poškozená, je děravá a nám nezbyde nic jiného, než že ji budeme muset před instalací té fotovoltaické elektrárny taky kompletně vyměnit.
0: Ostrovská radnice hledá firmu, která zničenou střechu opraví. Na zakázku už město vypsalo výběrové řízení a počítá s tím, že za ni zaplatí zhruba 3 miliony korun. V Liberci je pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv. Informovala o tom íránská armáda s tím, že jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutím Hizballáh a Izraelem.
3: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
4: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
3: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V sobotní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Dnes se jede poslední etapa, měří 150 kilometrů a má i dvě stoupání vyšší kategorie. Počasí. Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne přechodné přibývání oblačnosti, přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den postupně dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné ráno z Karlových Varů. Máme neděli 21. června, právě udeřila 5:05 a my se pouštíme do dalších ranních dobrodružství. Jsem rád, že jste u toho spolu s námi. Dnešek je významným dnem. Víte proč? Jsme tak nějak v polovině. Ano, právě na dnešek připadá letní slunovrat. V 10:43 právě letní slunovrat nastane. Den, světlý den, dnes bude mít 16:25. Delší už to nebude, tak snad si to společně pořádně užijeme. Ať vám k tomu slouží zdraví, štěstí, ať máte opravdu jasný a slunný den, není vám ani moc horko, ani moc zima. Zkrátka, ať si ten den společně s námi užijete.
5: Pochylí.

a o vás dodám já. Neděle 21. června, den letního slunovratu, 172. den letošního roku a také je to Mezinárodní den jógy, Světový den hudby, Den hrdosti, Mezinárodní den trpaslíků a Den policie. No a protože je čas zalistovat kalendářem a podívat se, kdo také dnes má svůj svátek v tento, jak vidíte, velmi moderní a také nabitý den, svátek má Alois, ano, právě Alois, jméno, které je dnes v kalendáři. Všechno nejlepší i od nás. Alois jméno převzaté z latiny, pochází ale nejspíš z provencálského jména Luigi, tedy Ludvík. A to má zase germánský původ a znamená slavný bojovník. Mezi známé Aloise určitě můžeme zařadit psychiatra Alzheimera, generála Eliáše, hokejového trenéra Hadamčika nebo spisovatele Jiráska a Mrštíka. Alois byl i inženýr na grely, známý na grely jeho viadukt v Praze, nebo politik Rašín a také herec Alois Švehlík. Jaká výročí připadají na dnešní den, když už jsme otevřeli kalendář? V roce 1621 to nebyla žádná velká sláva, ale den, který si připomínáme stále, to se v Praze konala poprava 27 účastníků českého stavovského povstání. V roce 1903 byl zahájen provoz na první elektrifikované trati v Rakousku-Uhersku. Pamatujete si, odkud kam? Ano, z Tábora do Bechyně, výborně. A rok 1918, to bylo v rámci rakouské hladové perzekuce v Plzni zastřeleno 5 dětí maďarským vojskem. I to si musíme připomenout. Rok 1945 to vydal prezident Beneš dekret o konfiskaci a rozdělení pozemskového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. V roce 1949 byl v plzeňské věznici Bory oběšen generál Heliodor Píka. No a pojďme na lepší notu. V roce 1974 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les tady u nás v regionu a v roce 1991 opustil československé území poslední transport se sovětskými vojáky. No i příjemné věci se v dnešní den udály. Co se uděje dnes, konkrétně dnes, tak to už je samozřejmě tak trochu na vás a já vám přeju, ať to jsou jenom a jenom příjemné události.

0: počasí.
1: První pohled na oblohu. V tuto chvíli vidím nad celým Karlovarským krajem jasnou oblohu. Teploty poměrně vysoké, 17 stupňů v tuto chvíli hlásí Karlovy Vary, ale taky Klínovec a nebo třeba Mariánské Lázně. V krásném údolí, v Chebu a v Sokolově je 16 a 13 stupňů v tuto chvíli v Šindelové. Co nám říká předpověď na dnešní den? No, nebude to žádná velká změna. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera ale oblačnost bude přechodně přibývat. Na řadě míst se vyskytnou opět přehánky a bouřky i silné, i když se zdá, že včera se to kraji tak trochu vyhýbalo. Zeptáme se na to meteorologů. Nejvyšší teploty pro dnešek 30 až 33 stupňů, na horách do 29 a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý nebo severní. V bouřkách potom bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne ale postupně dobré a biozátěž ta stále zůstává vysoká na třetím stupni. Pokud někde bude v bouřkách pršet a budou to větší úhrny, může to být až kolem 40 mm, výjimečně i více. Konec konců na bouřku a také vysoké teploty je stále v platnosti výstraha. Dívám se na aktuální situaci, opravdu meteorologové varují. Pro celý Karlovarský kraj ta výstraha na vysoké teploty platí až do dnešní 20. hodiny. Ty teploty opravdu mohou překračovat 31. Silné bouřky i tady platí výstraha pro dnešní den, bude v platnosti odpoledne od 12 hodin, tedy od poledne až do půlnoci, tedy dnes od 12. hodiny až do půlnoci. Opravdu dejte pozor, mohou se vyskytnout bouřky a to i silné. Meteorologové vydali výstrahu. Rekordy pro dnešní den, minimum bylo dnes naměřeno v roce 2004 v Šindelové, to byly 2 stupně pod nulou rovné, naopak v roce 2000 to byl rekord ten vysoký, v Karlových Varech 35 stupňů a 4 desetiny k tomu. No a podívám se ještě rychle na pronostiku, protože ta na svatého Aloise říká poseč louku, neboj se. Nevím, jestli se dnes vrhnete do sekání v tomhle horkém počasí, ale pokud ano, ať se vám daří. A já vám k tomu trochu světla ještě přidám. Konkrétně se zaměříme na projekt Světluška a na unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek projektu Světluška. Ten totiž pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením, nabízí jim možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, a víc prozradím už za chvíli po písničce. Dneské ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lidé se zrakovým postižením si můžou moderní technologie nejprve doma vyzkoušet, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla víc než 500 výpůjčkami. Mají na starost Světluška, projekt Národního nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 tisíc. Korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí
1: a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: Tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Servis.
3: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
7: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace, v tom příštím by pak práce mohly začít. Největší prioritou bude odvodnění celého stadionu. Součástí úprav bude taky stavba parkovacích míst a přestavba a zastřešení malé ledové plochy. Ekocentrum v Ostrově na Karlovarsku potřebuje novou střechu. Město na její špatný stav přišlo během modernizace celého areálu, která začala na jaře. Oprava centra zahrnuje stavbu nové odborné učebny a instalaci solárních panelů. V zooparku v Chomutově začala rekonstrukce výběhu zubrů evropských. Celkové náklady na opravy vedení města vyčíslilo na 7 milionů korun. Zvířata jsou dočasně umístěná v jiném výběhu. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své cíly. Je proto důležité sledovat ve vodě své okolí. Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Znovu uzavření úžiny je prvním krokem v reakci na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Plesné na Chebsku v městské části Šneky je částečně uzavřená ulice 5. května u hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí ke Vadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: počasí.
1: Jaké je momentálně nad Karlovarským krajem počasí? Už se dívám, vidím teploty poměrně vysoké, kolem 16 stupňů a oblohu jasnou. Bude to minimálně teď dopoledne podobné, ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera ale oblačnost bude přechodně přibývat a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vyšplhají do rozmezí 30 až 33 stupňů, na horách až k 29 a vítr ten bude pouze slabý, proměnlivý nebo severní. V bouřkách ale bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, biozátěž vysoká na trojce. Meteorologové varují, že bouřky můžou být doprovázeny i přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a nárazy větru až kolem 75 km za hodinu. Objevit se můžou i kroupy. Takové je počasí, které plánujeme pro tento den, a my si samozřejmě zhruba za půl hodinky upřesníme všechno. Přímo z meteorologie z Plzně.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Mám prostě od pán

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. V této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy. Řka, že nejlepší učitelkou jest příroda, Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to Tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl 1. 1. září policista do učebny.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Praha hostí letní olympiádu dětí a mládeže. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu,

0: Doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
1: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Zahájení se zúčastní i mladí sportovci z Plzeňského kraje. Ceremoniál bude věrnou kopií začátku olympijských her pro dospělé, říká mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertlová.
2: Mladí sportovci tak mohou na vlastní kůži zažít tu pravou atmosféru velké olympiády. Během tohoto ceremoniálu nastupují výpravy v čele s vlajkonošem v týmovém oblečení, stejně jako na velké olympiádě, a samozřejmě pak nechybí zažehnutí olympijské pochodně.
1: Plzeňský kraj bude olympiádu dětí a mládeže hostit příští rok. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
3: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
4: Jednak mají větší možnost a více cestují, a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
3: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
5: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
3: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
6: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
3: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Sport. Tenistka Linda Nosková se hraje finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové. Počasí. Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne přechodné přibývání oblačnosti, přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den postupně dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/20 je v úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím v části Nové domky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zprávy s Hanou Zubkovou skončily a já bez prodlení otevírám novou hodinu dnešního ranního vysílání. 6 hodin a 5 minut, neděle 21. června. 172. den letošního roku. Svátek má Alois, je to Mezinárodní den jógy, Světový den hudby, Den hrdosti, Mezinárodní den trpaslíků a Den policie. No a také jsme tak nějak v polovině, protože přesně v 10 hodin a 43 minuty nastane letní slunovrat. Máme tak nejdelší den, potrvá 16 hodin a 25 minut, kdy bude sluníčko nad obzorem. Už tam nějakou chvíli je, vylezlo 2 minuty před 5. a zůstane nad obzorem až do 21 hodin a 23 minut. Máme tedy spoustu času a co všechno stihneme, tak otevřu alespoň tuto hodinu, protože nechci vás zahltit podrobnostmi. Zeptáme se třeba dětí, proč se lidi nechávají tetovat, to se zase něco dozvíme. No a karlovaští zastupitelé, ti se, nevím jestli nechají tetovat, ale rozhodně hlavně trochu horko jim bude, protože musí řešit modernizaci městských teplofikací, tedy různých zdrojů tepla. Rozhodnou o nich pravděpodobně ještě letos. Já k tomu nabídnu podrobnosti. K tomu i hudba. Odstartujeme s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornem, ale navštíví nás třeba i Činasky. Zůstaňte s námi a já vám k tomu všemu přeju moc příjemné vstávání do krásné neděle.
7: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Proč se lidi nechávají tetovat?
1: Aby byly hezký, protože se jim to líbí.
2: Aby vypadaly třeba to drsně nebo něco takového.
3: Aby byly hustý.
4: Třeba aby byly strašidelný. Aby se jim líbila nějaká holka.
5: Aby se jich lekly.

0: počasí.
1: Počasí je to, co teď rozhodně sledujeme, všichni o něm mluví, zkrátka je to dobré téma k rozhovoru a také dobré téma pro naše ranní vysílání v pravidelném čase. Zdravíme do Plzně Tomáše Vejvodu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Počasí určitě nám může dneska připravit horké chvilky, a to doslova, tak pojďme se podívat, jak vypadá v tuto chvíli nad Karlovarskem.
2: Tak momentálně je jasná nebo skoro jasná obloha, teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia, ale třeba v oblasti hor na vyvýšených místech může být až výjimečně až 22 stupňů Celsia, jako příkladu na Dylení.
1: Vezmeme to po pořadě, nejprve se podíváme, jaké počasí máme očekávat, a pak se ještě podíváme na ta rizika, která nás čekají. Jaké počasí tedy přes den čekáme?
2: Tak ráno a dopoledne očekáváme jen minimum oblačnosti, bude většinou skoro jasno, a až poté během odpoledne a večera oblačnosti bude přechodně přibývat a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i silné. A právě i v souvislosti s tím je právě vydaná i v platnosti i výstraha před silnými bouřkami.
1: Já jsem, když jsme se bavili před vysíláním, říkal, že včera také přeci jen ty bouřky byly avizované, ale zdá se, že se Karlovarsku tak trochu vyhnuli. Dnes už to bude vypadat jinak?
2: Dnes právě je větší ta pravděpodobnost těch výskytů bouřek právě i v Karlovarském kraji. Vyšlo včera, to bylo spíše v těch centrálních částech Čech, a výjimečně se také objevila bouřka v rámci východního cípu Karlovarského kraje, na východě kraje, ale dnes budou poměrně budou četnější a mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km v hodině, a také se mohou vyskytnout kroupy i o velikosti většinou do 2 cm, ale ojediněle můžou být i větší. Takže na to je potřeba si dát pozor. A ještě doplním, jestli můžu, teploty, protože jsem nezmínil, tak ty teploty vystoupí opět vysoko, většinou to bude v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia.
1: Předběhl jste mě, chtěl jsem se k tomu vrátit, protože právě nejen na bouřky, ale také na vysoké teploty platí výstraha, kterou vydali meteorologové. Ta bude platit až do večera, ta výstraha před vysokými teplotami.
2: Je to tak, je to tak. Bude platit v průběhu dnešního dne, kdy ty hlavně odpoledne je to riziko, nebo kolem poledne a odpoledne, kdy by měli lidé omezit pohyb venku a hlavně omezit sportování a podobně.
1: Zkrátka musíme dávat pozor na to, že počasí je tak trochu extrémní, i když extrém je to jenom v uvozovkách. Ale já děkuju za všechna upozornění i za aktuální stav a přeju do Plzně hezký den Tomáši Vejvodovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Činasky, Láska a data v neděli 21. června v 6 hodin a 23 minut. Ale teď jdeme dál. Říkali jsme před chvílí v předpovědi počasí, že bude teplo a o tepla ještě zůstaneme. Karlovy Vary budou totiž rozhodovat o novém zdroji tepla pro lázeňské město. Podle odborné studie existují dvě možnosti, jak dodávky tepla zajistit. Vybudovat vlastní teplárnu nebo se jako dosud spoléhat na dodávku tepla z Vřesové u Sokolova.
1: Dodávky tepla pro lázeňské město v současné době zajišťuje uskupení firem Suez Group prostřednictvím přivaděče tepla z Vřesové. Zástupci firem se teď chtějí s městem dohodnout na modernizaci systému a vzájemných zárukách další spolupráce.
2: V tuto chvíli celý ten systém je napočítáván pro město Chodov a pro město Karlovy Vary. Potom jsou samostatné vlastně linky, které jdou Minkýřov, Nové Sedlo. Vycházíme z toho, že nová role bude odpojená a samozřejmě dlouhodobě byl komunikován Nejdek, kde to nedává ekonomické rácio do budoucna vlastně zásobovat Vřesové.
1: Předseda dozorčích rad obou společností Pavel Tomek vysvětluje, jak by mohly dodávky tepla takzvaným Vřesovodem vypadat v budoucnu. Domácnosti v Karlových Varech a v Chodově by pak byly hlavními odběrateli tepla od sokolovských firem.
2: Na této úrovni můj odhad bude něco do 30 tisíc domácností, bude ta karlovarská část, ta sokolovská někdy kolem 15-16 tisíc domácností.
1: Jenže dohoda mezi městem Karlovy Vary a uskupením firem Suez Group stále není připravená. Rozhodnutí je přitom pro společnosti klíčové kvůli investicím do systému anebo přípravám žádostí o dotace.
2: Pokud by se to odložilo anebo Vary chtěli jít jinou cestou, tak tu chvíli samozřejmě nebudeme investovat do nových technologií, ať už se to týká biomasového kotle. Samozřejmě v tuto chvíli to zásadně ovlivní vůbec další pokračování ve strategii odpadového hospodářství, protože bychom neměli tu energetickou koncovku, možnost využít to teplo z odpadů pro dodávky do systému CZT.
1: Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO nabízí stanovisko představitelů lázeňského města.
3: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka, to znamená nejenom na 5 let, ale prostě na dalekou budoucnost. No a budeme se bavit o tom, kdo a za čí peníze se rekonstruuje daný přivaděč. V září bychom rádi už schválili, kterou variantu zvolíme a měli na stole jasné výpočty, jak se bude cena tepla odvíjet do budoucích období.
1: Zastupitelé lázeňského města chtějí o dalších dodávkách tepla a vzájemné spolupráci rozhodnout ještě letos. Investice do vybudování nového zdroje tepla přímo v Lázních představitelé města považují za nereálné. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic už vybralo firmu, která postaví úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty. V současné době čeká na vydání stavebního povolení. V trase budoucí dálnice teď pokračují přípravné práce spojené s kácením nebo archeologickým průzkumem. Ostrov na Karlovarsku nabízí startovací bydlení mladým lidem a rodinám. Nájemníky vyberou zástupci města podle bodového systému, ve kterém hraje roli věk nebo rodinný stav zájemců. V současné době město nabízí 2 zrekonstruované a vybavené byty. Skupina Syntomer prodá Sokolovský závod, který vyrábí akrylové monomery a disperze firmě Mutares. Výrobu má nový vlastník zachovat. Syntomer je v současné době předním dodavatelem kyseliny akrylové a jejich esterů na evropský trh a v Sokolově zaměstnává zhruba 300 lidí. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo, zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Dnes tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u Třebouně nedaleko Toužimi na Karlovarsku je z důvodu prací na silnici zavedený střídavý jednosměrný provoz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Tipy pro volný čas.
1: I pro den letního slunovratu pro vás mám volnočasové tipy a jejich spoustu, pojďme na ně. Prostor před Karlovarskou galerií umění ožije od 10 do 17 hodin designovým festivalem Mint Market se 40 tvůrců a značek z celé republiky. Budou připravené výtvarné dílny, například dílna, která propojí brouky a knihy, dvě velká témata malíře Novana Franty. Zájemci si vyrobí originální záložky do knížek nejen s broučí tematikou. V Mariánských lázních pokračuje festival Knižní lázně. Program od 10 do 16 nabídne například knižní trh na hlavní lázeňské kolonádě, rozhovor a umělecké čtení s Vikou Kerekeš, čtení z humoristické knihy Petra Laštovky Umřel jsem, ale už je mi líp, nebo dílnu Markéty Pilátové na téma Já tě slyším. Centrem Františkových lázní projde od 10 do 10.45 průvod mažoretek a dechové hudby. Trasa povede od divadla Boženy Němcové přes Národní třídu k Františkovu prameni. Komentované prohlídky představí od 10 do 16 výstavu Kult svatých těl na zámku v Bečově nad Teplou. Návštěvníci se dozví podrobnosti o fenoménu katakombálních svědců a uvidí dokument s komentářem herce a milovníka památek Jaroslava Plesla. Romantické kytarové balady a veselé i napínavé pověsti třeba o Půtovi nebo smlouvě s čertem uslyší návštěvníci zámecké věže v Karlových Varech. Právě tam začíná v 15 hodin pořad Toulky krajem s Jean de Carrem. Hostem bude herec Pavel Richtra. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 2026 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy ji známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je taky krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Legendární Angličáky pak uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973. A stříbrné tolary, ale také třeba dobovou balneologickou ordinaci a monumentální sklepení, to vše si můžou prohlídnout návštěvníci Jáchymovského muzea Královská mincovna.

0: počasí.
1: V tuto chvíli máme nad Karlovarském stále jasno, teploty kolem 16-17 stupňů, i na horách je poměrně teplo a samozřejmě počasí horké vydrží. Čekáme ráno a dopoledne většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera pak oblačnosti přechodně přibyde a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách do 29, vítr slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů, v bouřkách ale bude zesilovat. Rozptylové podmínky, ty teď po ránu jsou ještě mírně nepříznivé, během dne ale budou postupně dobré. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které překročí 31, a také před bouřkami. Bouřky můžou být u nás v kraji doprovázené i přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, místy i víc, a nárazy větru kolem 75 km v hodině. Přijít můžou i kroupy zhruba do 2 cm. Předpokládané množství srážek, ještě jednou říkám, v bouřkách může být přes 40 mm, výjimečně opravdu i více, takže dávejte pozor, výstraha platí do 20. hodiny, co se týče bouřek, a až do půlnoci, co se týče vysokých teplot. Snad na to budeme připraveni, snad všechno zvládneme. Hezké ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska skončilo jaro. Nebeský odloj se v 10 hodin a 24 minut přešteloval na léto. Slunce nám v tom okamžiku bylo nejblíž, dotklo se obratníku raka a začal magický čas letního slunovratu. Tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
2: Běž domů, Ivane.
1: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
3: Za svídaní, ne, s Bohem.
1: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary chtějí omezit počty lidí bez domova v ulicích města. Nemocnice v Ostrově získala hlavní cenu v soutěži stavba roku Karlovarského kraje. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarští zastupitelé vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat bezdomovectvím. Lidí bez domova totiž v ulicích města přibývá. Zastupitelé chtějí situaci zlepšit za pomoci všech odborů města i neziskových organizací. Zastupitelka Žaneta Salátová z hnutí STAN vysvětluje, s kým by měli představitelé radnice na řešení problému spolupracovat.
6: Určitě sociální služby jako takové, terénní služby, ambulantní, určitě psychiatrická nějaká pomoc, někdo ze záchranky, od policie České republiky, potom městská policie. Napadlo nás právě, že bychom tentokrát chtěli oslovit i církve, protože si myslím, že z podstaty věci by to nebyl špatný nápad.
4: Podle Žanety Salátové v centru města v současné době působí kolem 20 lidí bez domova, kteří jsou agresivní nebo problémoví. Soutěž stavba Karlovarského kraje 2026 zná své vítěze. Hlavní cenu poroty v letošním ročníku získala přístavba nového pavilonu nemocnice Ostrov. Ocenění si vysloužila hlavně díky rychlé a inovativní výstavbě. Třípodlažní budova určená pro nové psychiatrické oddělení vznikla

0: vznikla během 6 měsíců. Informovalo o tom regionální stavební sdružení Karlovy Vary. Mezi projekty porota nejvíce ocenila návrh obnovy areálu městských lázní v Kyselce. V kategorii zachráněných nebo zachraňovaných památek zvítězila rekonstrukce krovu a střechy tvrze v Pomezné. Veřejnost pak v hlasování o stavbu čtvrtstoletí vybrala přeměnu paláce princů v Ostrově na městskou knihovnu. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem.
1: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
2: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
1: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz. Řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
1: Zákon počítá taky s jasnějším vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Skoro jasno, odpoledne a večer přechodné přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou postupně dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Sokolov dokončil první etapu obnovy městského hřbitova. Město tam přidalo nová místa pro pohřbívání a současně opravilo jeho spodní část. Podrobnosti si rozebereme ještě v této půlhodině, ale podíváme se i na, řekl bych, veselější věci, třeba na to, že nám právě dnes nastává letní slunovrat, v 10.25 bude právě ta chvíle, kdy se jaro přemění v léto. Den je tak dnes opravdu dlouhý, 16 hodin a 25 minut bude slunce nad obzorem od 4 hodin 58 minut až do 21 hodiny a 23 minuty. Dnešní 172. den je také Mezinárodním dnem jógy, Světový den hudby, Den hrdosti, Mezinárodní den trpaslíků, Den policie a také Den otců. Vám všem tedy všechno nejlepší a podíváme se i, kdo slaví svátek, zalistujeme kalendářem. To všechno nás čeká. Proložím to i příjemnou hudbou. Začneme s Petrem Kotwaldem a Katapultem, ale navštíví nás i Alphaville nebo třeba Krištof a Tomáš Klus vyrazí na svoji cestu. Je toho zkrátka hodně. Máme na to dlouhý den, který je před námi. Neděle 21. června v tuto chvíli 7 hodin a 6 minut. Startujeme do další hodiny. Já vám k ní přeju příjemné ráno.

Slíbil jsem pohled do kalendáře a samozřejmě tak činím. Dnes, jak už jsem říkal, je neděle 21. června, den slunovratu. A jaké jméno je dnes v kalendáři? Je to Alois. Svátek dnes slaví Aloisové. Všechno nejlepší. Jméno převzaté z latiny, ale pochází nejspíš z provencálského jména Luigi, tedy Ludvík, které má zase germánský původ a znamená slavný bojovník. Mezi známé Aloise můžeme určitě zařadit psychiatra Alzheimera, generále Eliáše nebo hokejového trenéra Hadamčika. Aloisové byli spisovatelé Jirásek a Mrštík, inženýr Negrelli anebo politik Rašín a herec Alois Švehlík. Kdo se narodil v dnešní den v roce 1942, to byla třeba prozaička a scénáristka Markéta Zinerová. V roce 54 kritik a básník Jan Rejžek, v roce 65 herec a moderátor Václav Kopta, anebo v roce 1973 advokátka a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Kdo zemřel v roce 1305, to byl například český a polský král Václav II., v roce 1527 historik a filozof Niccolo Machiavelli a v roce 2021 odešla herečka Nina Divíšková. To jsou všechno události spojené s dnešním dnem. Za chvíli se podíváme na počasí, to nás také právě v dnešní den bude zajímat. A do té doby nabízím třeba Alphaville. Hezký den.

0: počasí.
1: Pranostika pro dnešní den říká: na svatého Aloise poseč louku, neboj se. To je tedy pranostika. V každém případě, jestli budete sekat, připravte se na teplo. Už v tuto chvíli vyrazily teploty nad Karlovarském směrem nahoru. Pohybují se při jasné obloze momentálně kolem 20 stupňů a s teplem budeme počítat po celý den. Dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera pak oblačnosti přechodně přibude a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Teploty 30 až 33 stupňů na horách do 29. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý anebo ze severních směrů, ale v bouřkách bude také přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během dne postupně dobré. Trochu větší problém je bio, které je stále na trojce. Co se týče bouřek, meteorologové varují, že můžou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, možná i víc, a nárazy větru kolem 75 km hodině, můžou přijít i kroupy. Na vysoké teploty a silné bouřky meteorologové také vydali varování. Výstraha před vysokými teplotami přes 31 platí až do 20. hodiny večerní. Od 12 až do půlnoci potom bude v platnosti právě výstraha před silnými bouřkami a platí pro celý Karlovarský kraj. Tak si na to dejte pozor. No a ještě rychle mrkněme na rekordy, které jsou platné pro dnešní den. Uvidíme, jestli někde třeba překonáme. Určitě nepřekonáme ten nízký rekord. Minimální teplota byla naměřená v Šindelové v roce 2004 a věřte, nevěřte, bylo to minus 2 stupně přesně. Naopak 35,4 stupně nad nulou v Karlových Varech naměřeno v roce 2000.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Cestou tím směrem

0: Sokolov dokončil první část obnovy městského hřbitova, upravil a vytvořil nové cesty, revitalizoval zeleň nebo přidal lavičky. Přibyla taky místa pro pohřbívání, protože kapacita hřbitova přestávala stačit. Stavební úpravy ale budou ještě pokračovat.
1: Měl by se hřbitov udržovat všude, že jo? Teď to je jenom dobře, že tu louku tady udělali nějakou novou.
2: Říká návštěvník hřbitova Česmír, který se stará o kolumbárium u nově opravené části hřbitova.
1: Ty lidi si zaslouží vlastně i po smrti být v krásném prostředí.
2: V horní části, kterou čeká rekonstrukce až příští rok, uklízí okolí hrobu paní Marta.
3: Ty cesty, aby byly lepší, protože někde jsou ještě výmoly, takže se nedá pořádně chodit. Trošku se tady prořezaly nějaký stromy a cestička dolů se upravuje víc, jako jsem si nevšimla. No.
2: Na opravy ve spodní části hřbitova dohlíží Jan Procházka z odboru rozvoje města.
4: Tady byla jenom loučka, stromořadí a vlastně sečený trávník. Až tou postupnou revitalizací se to tady rozšířilo o ty terasy, na kterých jsou jednotlivá kolumbária, lavičky, stromky, podniky.
2: Stojíme na nově položené žulové dlažbě.
4: Dle návrhu architekta došlo k výstavbě nových chodníků z tohoto materiálu, tak aby to nebyla standardní betonová zámková dlažba.
2: Tady o kousek dál je tedy ještě zámková dlažba, ta původní.
4: Ta bude nahrazena v další etapě příští rok. I ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou koskou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony a ona se celá rozšíří, přibylo lavičky a bylinný záhon.
2: Za hřbitovní zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského jsou pozůstatky hromadného hrobu tzv. Svatařských žen, které zemřely při pochodech smrti na konci druhé světové války.
4: Tou revitalizací vlastně došlo k zvýraznění těch modelací, k osázení barvínků, doložení kamenných prvků vlastně a nově tam vznikne i umělecké dílo.
2: Podobu uměleckého díla, které památník doplní, popisuje autor návrhu kompletní rekonstrukce hřbitova, architekt Jakub Chvojka.
5: Má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba. Je patřičně zvětšeno tak, aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Do toho budou vsazeny historické fotografie a další věci, které se týkají právě toho příběhu.
2: Opravy v horní části hřbitova začnou na začátku příštího roku a měly by být hotové do dušiček. V dalších letech město plánuje rekonstrukci okolí smuteční kaple a přilehlého parkoviště. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace, v tom příštím by pak práce mohly začít. Největší prioritou bude odvodnění celého stadionu. Součástí úprav bude taky stavba parkovacích míst a přestavba a zastřešení malé ledové plochy. Ekocentrum v Ostrově na Karlovarsku potřebuje novou střechu. Město na její špatný stav přišlo během modernizace celého areálu, která začala na jaře. Oprava centra zahrnuje stavbu nové odborné učebny a instalaci solárních panelů. V zooparku v Chomutově začala rekonstrukce výběhu zubrů evropských. Celkové náklady na opravy vedení města vyčíslilo na 7 milionů korun. Zvířata jsou dočasně umístěná v jiném výběhu. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své cíly, je proto důležité sledovat ve vodě své okolí. Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Znovu uzavření úžiny je prvním krokem v reakci na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a inspirují své okolí. Dnes vás pozvu do Kinčperku nad Ohří za mužem, který zasvětil celý život včelám. Jiří Štamberg oslavil 80. a už 50 let stojí v čele místních včelařů.
2: Když Jiří Štamberg vypráví o včelách, je jasné, že nejde jen o koníček. Včelařství ho provází prakticky od narození.
3: Ke včelařství jsem se dostal od malička. Otec včelařil, takže jsem začínal od začátku. Pamatuju, že otec mě říkal, že v jednom roce mě píchnul žihadlo, že jsem chodil do úlu, škrabal tam klacíkem, tak jestli nejsem alergický. Nebyl jsem, no a postupně jsem v tom dostal zálibu a věnuju se tomu teda celý život.
2: Jiří Štamberg se z Kožlan na Plzeňsku do Kinčperka nad Ohří přestěhoval s rodiči v 50. letech. K opravdovému včelaření se dostal po vojně.
3: Po vojně, když jsem přišel, tak jsem od otce už převzal veškerá včelstva. Tehdy pamatuju, jich bylo 12, tak tam jsem začínal už včelařit. No, navýšilo se to postupně, 2 maringotky jsem koupil, na 20 včelstev jsem kočoval s nima k řepce do lesa a až jsem se dostal na 55 včelstev.
2: Včely ho okouzlili natolik, že jim zůstal věrný celý život.
3: No, okouzlili mě svojí pílí, když člověk získal poznatky postupně o nich, co jsou schopni udělat v tom svým krátkém životě, který mají, tak co udělají.
2: Za více než 60 let u včel zažil obrovské změny.
3: Pamatuju, že ostrý, to byla včela tmavá, že hodně píchali, bodali, že člověk tam chodil jak zakuklenej v rukavicích, že se jinak s nima nedalo k ním přiblížit. No teďko včelstva, kraňky mám mírný včelstva, že chodím k ním v krátkých rukávách, v létě, když jsem se mohl koupat v Ohři, tak jsem šel od vody k ním takhle do včelstva, že sekačkou sekám před nima nebo kosou a včely jsou klidný, neublíží.
2: Přestože sám přiznává, že žihadel dostal za život nespočet, chuť předávat zkušenosti ho neopustila. Včelařství vyučuje více než 35 let a pomohl mnoha začínajícím včelařům. Vedle práce se včelami organizoval odborné zájezdy, včelařské plesy i kurzy pečení medového cukroví. 50 let vede Kinčperskou organizaci Českého svazu včelařů. Dnes už kvůli zdraví počet včelstev výrazně omezil. Přesto si chvíle u úlu nenechá vzít.
3: Radost mi dělá, když si můžu před nima sednout a pozorovat ten cvrkot, který je na letáku, jak se točí, jak neúnavně lítají a když vidíte tu včelku, jak má na nožičkách obalený pyl, pozorovat je, jak to je nejhezčí, co člověk může dělat, ale na to se měl vždycky málo času.
2: A kdyby se mohl rozhodnout znovu?
3: Znova bych se do nich dal. To je zážitek na celý život můj byl a láska k tomu.
2: Včely Jiřího Štamberga naučili píly, trpělivosti a pokoře. Hodnotám, které, jak sám říká, celý život předával dál. Z Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: počasí.
1: Slunečno, teplo, ale bouřky, to nás dnes čeká na obloze. Dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera ale přechodně. Oblačnosti přibude, na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách do 29, vítr pouze slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů, v bouřkách ale přechodně zesílí. Rozptylové podmínky, ráno ještě mírně nepříznivé a během dne postupně dobré. Bouřky můžou být doprovázené i přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a nárazy větru až kolem 75 km v hodině, objevit se můžou i kroupy.
2: Ten kratičký sen.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Je tu čas pravidelné ranní soutěže, o co budeme hrát. Saunové centrum Matony Arény Karlovy Vary nabízí 4 sauny, finskou, aroma, bylinou a infrasaunu. Díky rekonstrukci je celý prostor velmi moderní, působí klidně a je zde i dostatek místa. A já vám právě v dnešní soutěži nabízím hned 2 vstupenky do saunového centra Matony Arény Karlovy Vary. Můžete využít, jen stačí odpovědět správně na moji dnešní otázku. Své 61. narozeniny dnes slaví herec, muzikant, textař a moderátor Václav Kopta. Vy si ho budete určitě pamatovat z komedie Sněžinky a Machři z roku 1983 v režii Karla Smyčka. Je to tak. Vzpomenete si ale, jak se jmenovala právě postava Václava Kopty? Na to se dnes ptám. Zdá se, že si s tím budete vidět rady, protože telefony hned, jak jsem je spustil, se mi tady rozblikaly, tak já tedy zvedám první sluchátko. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, Irena Sokolov.
1: Kdo pak je tam, jsem se chtěl zeptat a paní Irena mě předběhla. Tak paní Ireno, budete vědět nebo raději s nápovědou?
2: Ne, nevím, s nápovědou.
1: Dám vám nápovědu, dám. Tak postava Václava Kopty ve filmu Sněženky a Machři se mohla buď jmenovat Karel Mácha, nebo Radek Převrátil, nebo Vláďa Brťka, a nebo Vicky Cabadaj. Co byste řekla?
2: Jenom do toho posledního si pamatuju.
1: Vicky Cabadaj, to si pamatujete, ale tím vás asi nespletu, že?
2: Ne,
1: toho byste mu zřejmě nepřiřadila. Tak to může být buď Karel Mácha, Radek Převrátil, nebo Vláďa Brťka.
2: ABC. Toho třetího.
1: Třetího Vláďa Brťka, že by to byl? Není. Představte si, toho hrál Pavel Marek, tak Vláďa Brťka, tento nebyl. No, krásné ráno přeju.
2: Děkuji.
1: Se jmény je problém, že? Příště už to bude lepší. Hezký den, díky za zavolání.
2: Taky, děkuji, naschánu.
1: Naslyšenou. Tak zkouším to dál, zkouším druhé telefonní sluchátko, uvidíme, jestli tady někdo je. Dobré ráno přeju.
3: Dobré ráno.
1: Kdo pak to je?
3: Marcela.
1: Tak paní Marcelo, kdo pak, jakou postavu stvárnil Václav Kopta ve Sněženkách a Machrech? Karla Máchu, Radka Převrátila, Vláďu Brťku, nebo Vickyho Cabadaje?
3: Nevím, zkusím A.
1: Karel Mácha říkáte. No, myslím si, že si hned vybavíte. Michal Suchánek, ten nejmenší ho hrál. Tak a ani Karel Mácha to nebyl. Krásný den, děkuju za zavolání. Držím pěstí příště, mějte se hezky, paní Marcelo. No tak dobře, tak do třetice ještě tedy poslední šanci dám. Zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Jarka Sokolovsko.
1: Tak paní Jarko, vy už to máte trochu jednodušší, ale přesto...
4: Já to mám jednodušší.
1: Nápovědy vám tedy dám. Tak Karel Mácha, Radek Převrátil, Vláďa Brťka nebo Vicky Cabadaj, co říkáte?
4: Zkusím Radek Převrátil.
1: Zkoušíte si, já zkouším, jestli jste dávala pozor, že jo?
4: Ano.
1: Ale dávala jste pozor, dávala. Ano, opravdu, Radek Převrátil, to byl poslední, kdo nám ještě zbýval, bych Vicky Cabadaj, tak toho stvárnil samozřejmě Jan Antonín Duchoslav, to je ta výrazná postava. Karla Máchu hrál Michal Suchánek, Vláďu Brťku, Pavel Marek a další herci, samozřejmě i ženské role, ale Radek Převrátil, to byla role Václava Kopty. No a do role se vrátil ještě v roce 2008 ve filmu Sněženky a Machři po 25 letech.
4: Ano.
1: Pamatujete si film, asi je zbytečná otázka, že se ptát, jestli si Sněženky a Machři pamatujete. A je to váš oblíbený?
4: Jo, jsou to takový veselý filmy.
1: Zažila jste ho také zhruba ve stejném ročníku jako mladá?
4: Jo, asi jo, byla jsem určitě mladší.
1: A řádili jste ve škole podobně jako tady Sněženky a Machři?
4: To ne.
1: Vy jste byli slušní.
4: Já jsem dělala ekonomku a my jsme byli takový slušnější.
1: Vy jste si to dovedli už tehdy spočítat, co se smí a co se nesmí.
4: Jo, ano.
1: Paní Jarko, tak gratuluju k výhře, zůstaňte mi na telefonu. No a vám všem ostatním samozřejmě děkuju za to, že jste to zkusili a budu držet pěsti zase příště.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Společnost Wacker otevřela v Karlových Varech nový závod na výrobu speciálních silikonových produktů. V Chomutovském zooparku začaly opravy výběhu zubrů. Kampaň Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Karlových Varech zahájila provoz německá společnost Wacker. V průmyslové zóně v Karlových Varech Bohaticích otevřela nový výrobní závod. Areál vznikal přibližně 2 roky. Výstavbu zajistila developerská firma Panatony a financovala ji investiční skupina Ecolate. Nová továrna na výrobu speciálních silikonových produktů má v Karlových Varech vytvořit od roku 2028 až 200 pracovních míst, říká karlovarská primátorka Andrea Pfefferklová z Hnutí ANO.
5: Pro Karlovy Vary je otevřený závod Wacker velmi důležitý, protože přináší nová pracovní místa a jedná se o pracovní místa s přidanou hodnotou. To znamená, budou nabízet pro středoškoláky, vysokoškoláky a to si myslím, že právě pro město Karlovy Vary, ale i pro celý region je velmi důležité.
4: V zooparku v Chomutově začala rekonstrukce výběhu zubrů evropských. Celkové náklady na opravy vedení města vyčíslilo na 7 milionů korun. Zvířata jsou podle náměstka primátora Martina Bociana z Hnutí Nový Sever dočasně umístěná v jiném výběhu.
6: Po 50 letech stav těch betonových konstrukcí byl ve velmi špatném stavu. Neměníme ten výběh kolem dokola, ale vybrali jsme ty části zdi, které jsou v havarijním stavu. Některé se musí vyndat a dát se před to gabionová stěna.
4: Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypušť duši, Junák český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou 2 písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat. Vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypušť duši.
7: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům.

0: a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
1: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slávie turnaj nejspíš skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou čeká národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na Azteckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. Počasí. Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne a večer přechodné přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou postupně dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 je z důvodu stavebních prací zcela uzavřená část komunikace u odbočky na Verušičky na Karlovarsku. Doprava je převedena na dočasnou provizorní přeložku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vstupujeme do poslední hodiny dnešního rána, neděle 21. června, 8 hodin a téměř 5 minut. Den slunovratu, 172. den letošního roku, Mezinárodní den jógy, Světový den hudby, Den hrdosti, Mezinárodní den trpaslíků, Den policie a Den otců. A v 10 hodin 25 minut nastane ten správný okamžik, kdy si můžete uklonit ke slunci, protože je to právě okamžik slunovratu. Světlý den dnes má 16 hodin a 25 minut, sluníčko vyšlo ve 4 hodiny 58 minut a vydrží nám nad obzorem až do 21 hodin 23 minut, alespoň tady v Karlových Varech. Já vás samozřejmě budu zvát nejen na pozorování slunce, na zadívání se slunce, protože toho si nebude dát nevšimnout, bude horko a my si to upřesníme z meteorologii, ale pozvu vás i na program ještě této hodiny. Už za chvíli se s Martinem Písaříkem zamyslíme nad tím, proč nám celý život roste ten nos. Odpověď samozřejmě v rámci rubriky Co v učebnicích nebylo. V Krušných horách zase začala sloužit klenova bouda, horská chata postavená ze dřeva, kamene, skla, ale taky takzvaného konopného betonu. Kde přesně stojí a komu by měla sloužit, to prozradím právě v reportáži ještě v této půlhodině. Počkejte si na to, zatím na vás zkusím vypustit třeba takovou kabátí pohodu.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Hezké ráno také u počasí společně s meteoroložkou Janou Adamovskou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno ještě jednou.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme se podívat na dnešní horký den. Vememe to po pořadě. Co nás čeká dnes na obloze?
2: Tak dneska ráno dopoledne očekáváme skoro jasné počasí, odpoledne a večer ta oblačnost bude přibývat a na řadě míst se objeví přehánky nebo bouřky. Vznik těch bouřek bude takový chaotický, ale mělo by jich být v kraji o poznání více než včera. A v platnosti je teda výstraha na silné bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky, souhrny kolem 40 mm, nárazy větru a kroupy. A zase nás čekají tropické teploty a pocit dusna. Maxima budou stoupat ke 33 stupňům, na horách 29 a ta kombinace vysokých teplot a vlhkosti bude v odpoledních hodinách zatěžovat lidský organismus, takže platí to klasické dostatečně pít a nějak omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách.
1: Zkrátka nepřepínat se, i na vysoké teploty platí výstraha. Podobné to možná bude zítra. Co nás čeká v noci a zítra? Zlepší se to, zhorší se to?
2: Tak zítra bude trochu chladněji, takže už ty teploty nebudou překračovat 31 stupňů, takže pravděpodobně v platnosti výstraha na zítřek nebude na ty teploty. Maxima zítra budou stoupat do 30 stupňů, na horách do 25. Zítra těch bouřek bude asi trochu méně, ale stále to počasí bude podobné. Odpoledne nám bude přivívat kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky a vítr ten bude zítra foukat jen slabý, proměnlivý.
1: Bouřky tedy zejména dnes, ale možná i zítra. Ono je to asi těžké říct, kdy přesně a kde, na té, kterou výskou se ta bouřka objeví. To ještě zkrátka nejde.
2: Jak už jsem zmínila, bude to takové chaotické, takže určitě to přesně nejde říct a určitě není o co stát, když nějaká bouřka vznikne.
1: Určitě. A také se můžeme podívat na oblohu, jestli se náhodou něco neblíží.
2: Nebo na radar, to bude.
1: Vidíte, přesně. Správně. Ještě, že máme meteorologii, v tuto chvíli konkrétně meteoroložku Janu Adamovskou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni poradí nám a informují. Díky za to, hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi.

0: Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda. Nová horská chata bude sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti, která za něj zaplatila víc než 40 milionů korun.
1: Bylo to krásné místo, strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružný.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně. Přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé, aby nás to bavilo.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: Topni se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Takhle?
5: Střílel jsem a střelil jsem nejlepší do žluté.
6: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputní na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic už vybralo firmu, která postaví úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty. V současné době čeká na vydání stavebního povolení. V trase budoucí dálnice teď pokračují přípravné práce spojené s kácením nebo archeologickým průzkumem. Ostrov na Karlovarsku nabízí startovací bydlení mladým lidem a rodinám. Nájemníky vyberou zástupci města podle bodového systému, ve kterém hraje roli věk nebo rodinný stav zájemců. V současné době město nabízí dva zrekonstruované a vybavené byty. Skupina Syntomer prodá Sokolovský závod, který vyrábí akrylové monomery a disperze firmě Mutares. Výrobu má nový vlastník zachovat. Syntomer je v současné době předním dodavatelem kyseliny akrylové a jejich esterů na evropský trh a v Sokolově zaměstnává zhruba 300 lidí. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo, zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Dnes tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 v Boči u stráže nad Ohří na Karlovarsku jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Co dělají učitelé po škole?
1: Třeba jedou domů.
2: Učí se. Půjdou na oběd.
3: Třeba nakupujou.
4: A ještě můžou, když dostanou ve škole nějaký úkoly, tak se doma učí.
5: Třeba až jdu ze školy, tak jdu hned nakoupit.
6: Že může i svačit.

0: počasí.
1: V tuto chvíli máme nad Karlovarským krajem už poměrně teplo. Teploty vystřelily nahoru, pohybují se v tuto chvíli při skoro jasné obloze někde od 20 zhruba do 25, třeba 20 stupňů teď hlásí Mariánské Lázně, 21, možná 22 na Klínovci, 23 hlásí Sokolov, 21 také v Chebu, 24 stupňů krásné údolí, 25 na letišti v Karlových Varech a 22 v tuto chvíli v Šindelové. Pranostik pro dnešní den říká na svatého Aloise, poseč trávu, neboj se, no ale my se nebudeme bát, spíš bychom se měli bát bouřek, které dnes můžou přijít, protože právě na silné bouřky vydali meteorologové výstrahu, tedy varování, platit bude od 12 hodin až do půlnoci, očekává se výskyt i silných bouřek s přívalovými srážkami až kolem 40 mm, ojediněle i víc a nárazy větru budou kolem 75 km za hodinu, hrozí i riziko krup, kroupy můžou být až kolem 2 cm výjimečně i větší. Stejně tak až do 20. hodiny večerní bude platit výstraha před vysokými teplotami, které rozhodně přelezou 31. Pojďme tedy přímo na Karlovarský kraj, konkrétně na předpověď. Teď dopoledne ještě čekejte většinou skoro jasno, už během odpoledne a večer, ale čekejte oblačnost přechodně přibývající na řadě míst, jak už jsem říkal, se vyskytnou přehánky i bouřky, a to i silnější. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách do 29. Vítr ten bude pouze slabý ze severních směrů nebo proměnlivý, ale v bouřkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky během dne postupně dobré a bio na trojce.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

8 hodin, skoro 52 minut, blíží se dopoledne, končí dnešní krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a po deváté po zprávách nabídnu jen tak, aby řeč nestála trochu humoru a úsměvu, zaručí to určitě dvojice Štěpán Mareš, Vojtěch Jurík, tak to je moje pozvánka. A vy tušíte, že budeme pokračovat dál, po desáté tu bude pochoutkový rok, i v něm vás čeká připomínka naší velké knižní novinky Kuchařky sladké české. Zavzpomínáme na další recepty, které byly nejlepší v těch uplynulých letech a také se třeba spolu s šéfem Romanem Paulusem podíváme na michelinský dort. Konkrétně tedy miletínské modlitbičky budou tím tou sladkostí. No bude toho víc, ale to až po desáté hodině. Lukáš Pochylý už v tuto chvíli přeje příjemný poslech.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. V Mariánských Lázních pokračuje rekonstrukce historického hotelu Lesní mlýn. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů. Nejvíc jich bylo ve středních Čechách. A dnes čekejte většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
2: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
0: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158. Zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. V historickém hotelu Lesní mlýn v Mariánských Lázních skončila obnova stropu koncertního sálu. Pokračuje tak postupná oprava areálu, kde už majitelé zprovoznili oranžérii, jídelnu a část ubytovacích prostor. Podle spoluvlastníka komplexu Pavla Kučeravého je cílem v nejbližších letech dokončit především kompletní restaurování hlavního sálu.
3: Co každého návštěvníka zaujme, bude již zrestaurovaný strop velkého sálu v neorenesančním stylu, který dokládá tu velikou noblesu přelomu 19. a 20. století, kdy vlastně ten areál Lesního mlýna zářil prostě v plné podobě.
0: Pavel Kučeravý pracuje se svým týmem na obnově mariánsko-lázeňského hotelu Lesní mlýn od roku 2018. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.

0: 70letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho soulové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Český rozhlas. Sport.
1: Němečtí fotbalisté po obratu porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne a večer přechodné přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobrý den vám všem. Přátelé, dnešní téma je výtvarné umění. Ono by se možná takhle na první pohled dalo říct, že jaká zábava bude ve výtvarném umění, jo. Ale tam se fakt dějou různé věci. Bizarní dokonce. Jo, já mám kamaráda, to je malíř, nebudu ho jmenovat, a ten mi říkal, že měl nedávno, opravdu to není tak dávno, co se to stalo, měl nějakou vernisáž. A tak jako procházel se, že jo, stejně tak jako ti návštěvníci, kteří tam přišli, obdivovali ty obrazy a tak. A narazil shodou okolností, tam stála paní, která se absolutně rozčilovala tam, křičela tam na celou tu místnost, říkala, no takovýhle hnusy, tohle vy říkáte umění, jo. A on tak na ní chvilku koukal a říká, paní, pardon, ale koukáte do zrcadla, jo. Takže opravdu se můžou stát i takovýhle věci. Přátelé, já se přiznám hned na začátku, absolutně neumím malovat. Vůbec nic, já jsem skončil, zamrznul jsem někde ve druhý, v první třídě. Když budete po mně chtít cokoliv namalovat, vždycky z toho vyjde akorát domeček nebo prasátko. A tam já jsem skončil. Takže vidíte, že ta diskuze dnešní bude opravdu na odborné úrovni. Ale s odborníky, pochopitelně. Dámy a pánové, dneska jsem si pozval dva kreslíře a tím prvním není nikdo jiný než Štěpán Mareš. Štěpáne, vítej. Ahoj.
4: Ahoj. To...
3: Mluví to.
4: Je to mluví to, jo? Dobré dopoledne, vážení posluchači a čtenáři, já vás tady vítám. Teda vlastně naopak, já jsem tady, že jo?
3: Oni vítají tebe.
4: Dobrý den. Těší mě, jsem rád, že jsem tady. Dobrý den. Já jsem chtěl říct dobré poledne, pokud, takhle pro pamětníky jsem chtěl říct dobré poledne, pokud zrovna obědváte, jo. Ale to říkal jeden, vlastně jmenovaný, říkal to pan Železný, jo. On je takhle veliký. A to je legrace, s tím je fakt jako sranda. A to
3: on je menší to není než já, to ještě někdo takový existuje?
4: Takhle. Vladimír Železný je takhle, ego má teda obrovský, ale jako je s ním sranda, no. A říká, dobré poledne, pokud zrovna obědváte, a jestli si pamatujete, tak neustále se mu rozbíjeli brýle. A novináři spočítali, že se mu ty brýle rozbily za celou tu dobu, těch asi, já nevím, 5-6 let, co vystupoval každou sobotu na obrazovce 319krát. A to se tak dělává, jako aby byla interakce mezi diváky. A, jo, tak,
3: to je takový to, jak je, jako je
4: jo, takový to, jako, že a teď držel ty brýle jako aha. Takhle, jako jo.
3: Jo.
4: Kolikrát se ti to stalo? Já myslím,
3: ani
4: teda nikdy, jo.
3: No.
4: No, tak, no, pardon. Tak mám si sednout sem nebo
3: tady,
4: sem?
3: Tady, už zůstaň.
4: Tak jo.
3: Tak. Přátelé, pod pseudonymem V hrsti přichází můj další host, opět kreslíř, Vojtěch Jurík.
5: Ahoj, Vojto.
4: Ahoj, čau.
3: A ty pod pseudonymem nejenom, že přicházíš, ale taky kreslíš.
6: Jo, hlavně kreslím.
3: Tak. Já začnu s dovolením.
4: Nemáš pivo tady?
3: Zas nemáte nikdo v kapse pivo?
4: Ne, jsme v Plzni, že jo? Tak jestli nemáte pivo nikdo u sebe? Tak co jste to za Plzeň, že jo? No, ten...
3: Vojto, aby si taky řekl aspoň něco ty, jo? Kromě pozdravu.
4: Vlastně ono.
3: Jo?
4: Ne, mě to odložím.
3: Dobře, mě zajímá... A myslím, že to nebude poprvé, co to budeš vysvětlovat, ale ani naposled, ale ať to rovnou, ať se toho zbavíme, tyhle otázky na začátek. V Hrsti. Proč? Kde se to vzalo? Jak se to vzalo? Proč v Hrsti? Proč ne prostě Vojtěch Jurík?
6: Nemám na to kloudnou odpověď.
3: Jak to?
6: Jo, protože já jsem si to na začátku kdysi před 25 lety vymyslel a přišlo mi to jako skvělý nápad, že je to úplně nonsense, úplná kravina. A říkal jsem si, to je ono, pod tímhle pseudonymem budu kreslit. Teď už si to nemyslím, jo. Ale už mi to tak jako zůstalo už na všech knížkách, který jsem kdy nakreslil nebo napsal a v titulcích večerníčů. Všude je v Hrsti, už tu kontinuitu musím nějak jako držet a odpovídat pořád dokola na tuhle otázku.
3: Ano, kolikrát už jsi na to odpověděl? No?
6: To ti řeknu úplně přesně, nepočítaně.
3: Štěpáne, ty si znáš samozřejmě Vojtu, když jsem ti řekl v Hrsti, tak si okamžitě věděl, nebo jsi musel jako googlovat, nebo se tak jako znáte mezi sebou v té komunitě těch kreslířů, výtvarníků?
4: Já se přiznám, věděl jsem hnedka, ale úplně na rovinu neznal jsem přesně nějak poslední tvorbu, nebo tak to řeknu, jo, a je to Bezva, to jsem si hnedka našel. Není to proto, že bych opovrhoval někým, ale já třeba nestíhám, jo, jakože prostě nestíhám sledovat takový ty moderní trendy. Z mýho pohledu já vím o hodně lidech, Petrovi, Urbanovi, Honzovi Gemrotovi, což je třeba malíř, Janovi Saudkovi, který teda už jako proboha není po smrti, žije, že je to fotograf, je bezvadný, ale už třeba nechce přijímat návštěvy. Teodoru Pištěkovi, tak ten už vlastně není mezi námi.
3: Ten už tě nepřijme.
4: No přijme možná, ale jakoby vím o hodně lidech a oni vědí o mě, ale jako já sám za sebe musím říct, že třeba nemám čas na to se stýkat s těmito lidmi, jako já proti ním nic nemám a oni proti mě asi taky ne, ale není na to čas, ale vím o sobě a vídáme se tak jako jednou za rok se potkáme třeba na, teďka skončil svět knihy,
3: no.
4: Jo, v Praze na výstavišti. Tak tam se třeba potkáme, no, tak se zdravíme a dáme si tam třeba pivo nebo něco takového, ale já osobně nepatřím do žádný jakoby výtvarný nebo literární skupiny. Já jsem solitér. Já jsem si vždycky dělal, co jsem chtěl a vždycky jenom jako já, jako teď, aby to neznělo jako filozoficky, jako Max Stirner, Friedrich Nietzsche, víš, jako já, jo. Ne, ale prostě jsem sám.
6: My máme komiksovou komunitu a Štěpána do ní nezveme, protože nikoho nepustí ke slovu.
4: Tak já jsem se snažil být teďka vážnej, jo, a vidíte to, jak to dopadá.
3: Mě by zajímalo, ty začátky, je to něco, s čím se člověk opravdu jako narodí, že ten talent jako opravdu poznáte sami, já nevím, už v dětství a řeknete si, tohle mě baví, tohle budu rozvíjet, anebo se to dá naučit. I já jsem tady říkal, že já jsem opravdu absolutně nepolíbený. Někdy byste viděli, jako co dělám s tuškou v ruce.
4: Tak... Ne, co?
3: No mě nejvíc šlo totiž, Štěpáne, měl jsem období, mm-hmm. kdy se talent můj projevil. Byla to zhruba puberta a opravdu skvěle mi šly kosočtverce. A tam jsem zase skončil potom, jo? Tak jestli by s tímhletím se dalo potom něco dělat jako do budoucna, rozvinout...
4: S kosočtvercem se dá dělat věci.
3: Ne.
4: Spousta. Jo.
3: Mě by zajímalo, jestli prostě byste i takovýho člověka, takovýho vola, jako jsem já, dokázali rozkreslit.
4: No takovýho vola ne, to ne. Ne, já si dělám srandu. Jako takhle, ono, já nevím, jak, nebo povídej. Ať nemluvím pořád jenom já, protože já když mluvím, tak bych, počkej, nepřeruši mě. Takže, jako, abych teda pustil každý, jako, taky jako jinýho člověka ke slovu a nevypadalo, že mluvím jenom já tady v tomhletom pořadu, takže bych měl pustit někoho jiného ke slovu.
6: Já jsem voli ještě nerozkresloval. Takže,
3: no ale workshopy děláš.
6: Ale dělám pro děti.
3: No.
6: A děti kreslit umí. Já je třeba učím kreslit bílou paní na hlídání z mýho večerničku a já je učím zkusím to kreslit přes sněhuláka, že si nakreslíme sněhuláka, to by si zvlád, ne?
3: No, tři koule.
6: No. A z toho my pak vyrobíme bílou paní, takže možná bys to zvlád, pozvi si mě na soukromý workshop.
3: No dobře, ale určitě se ze mě nestane potom kreslíř, který bude publikovat a tak dále a tak dále. Takže kde jsou ty zárodky?
6: To je blbý, že to řeknu vážně, jo. Ale je to práce. Jo, i Štěpán, já fakt hodně pracujeme, si myslím. A jinak já jsem jako od dětství, mě říkali, že mám talent, ale mě to nebavilo. Mě nebavila výtvarka, takový ty, pamatuješ si to, jak se dělali takový v květnu ty šeříky, těma temperama, to bylo hrozný, to by dělala cvičená opice, my jsme to museli dělat. Nebavila mě výtvarka, ale pořád jsem si čmáral do sešitu, jako do matiky a do češtiny, dostával jsem za to poznámky. Takhle motivuju děti na těch workshopech, že to mají takhle dělat.
3: Máš podobné zkušenosti, že jsi si čmáral někde pod stolem během hodin, který se to netýkali?
4: Jestli máme tak 4 až 5 hodin času, tak můžu vyprávět, ne, souhlasím. Ne, nesouhlasím, souhlasím. Ne, čárka, souhlasím. Takhle, mě výtvarka vždycky bavila, jo. To jako mám naopak. Akorát, že já jsem prostě chtěl, já jsem měl 2 vysněné zaměstnání, někdy v první, ve druhé třídě základní školy, což už je pravda asi 50 let zpátky nebo kolik. No a to jsem chtěl být buď to kosmonaut, to jsem chtěl být, jo, anebo řidič hovno cucu, jo. Já jsem si říkal, tak co, tak jezdí, že jo. Pohoda, jo. Akorát potom jsem zjistil, že to dost prej jako smrdí. A tak jsem si říkal, že to jako ne. A potom jsem zjistil, že kosmonauti, astronauti a tak dále, že vlastně oni nemají ty kosmické lodě tak jako z filmu třeba, že tam je jako vetřelec třeba, jo. Je tam ty paluby a ty můstky a tak dále, ale že oni jsou nacpaný v trubce, která má v průměru 3 metry třeba, že jo. A jsem říkal, já trpím klaustrofobii jako takovou, takže nechtěl jsem být kosmonautem a ve druhé třídě základní školy jsem se rozhodl, že budu kreslířem, jenže on byl rok 1982 cirka a doma mě říkali, že jako je to blbost, že to nejde. Tak jsem se seznámil potom právě s Kájou Soutkem a zjistil jsem, že to nějakým způsobem asi půjde, ale, a teď to zkrátím, abych fakt nebyl dlouhej, Kája Soutek, s kterým jsem se skutečně seznámil někdy v roce 2008, kultovní kreslíř, jestli ho kdo nezná, neví, tak mě říkal, no Štěpáne, ale jako ono to chce tak 10 až 15 hodin denně kreslit, malovat a cvičit ruku. A já jsem říkal, 10 až 15 hodin denně? No to na to kašlu, že jo. No ale skutečně mě to vydrželo a fakticky, ale opravdu to asi můžeš, Vojto, potvrdit, no já nevím, jak to máš ty, teď už třeba tak dlouho jako nepracuju, no dneska zrovna a včera taky, jako jo, ale je to opravdu 10 až 15 hodin denně, ale jako Vánoce, svátky, pátky, narozeniny, to je úplně jedno, aspoň u mě teda se to nepočítá a i když nejsem žid, tak i ani soboty, pátky a tak dále, to se mě netýká, prostě musíte dělat, no musíš dělat, aby teda z něčeho dosáhl. A teď ti odpovím na tu tvoji otázku, kterou skladl, promiň, Vojtovi. Jestli můžeš i vola rozkreslit, tak to připomíná komunistický Rusko, no vlastně to je do dneška, kde říkají, že kde se chlubili, že rozdojili kozla, že jo, v 50. letech, jo. Takhle, kdo fakticky nemá aspoň trošičku talentu, a to neříkám, že já nebo Vojta máme talent, já si myslím o sobě, že talentu příliš nemám, ale že jsem ho nahradil tou neuvěřitelnou pílí, jakože jsem seděl za tím stolem a dřel jsem, ale nejde to vždycky. Musíš aspoň umět tu tušku držet a opravdu se snažit a vidět, jako kam dopadají stíny ze světla, když dáš takhle ruku, jak máš nakreslit stín a teda, když kreslíš prostě nějaký auto, tak je lepší si ho skutečně najít v časopise nebo na internetu, abys nenakreslil úplnou blbost a tak dále. Takže ono jako takhle není to úplně jednoduchý a Jan Soutek, s kterým jsem se zkamarádil, takže Jan Soutek mi v roce 1990 někdy 1, 2 telefonoval a on mě říkal, Štěpáne, k tomu, abys jakoby někam prorazil, potřebuješ 3 věci. Talent, píle a štěstí. A to štěstí, jako to se potkat nedá, že jo? To, nebo jako respektive dá, ale nejde si to naplánovat.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nakreslit karikaturu, myslím politická satira, není úplně jednoduchý. Není to tak jako třeba před 7, 8, 10 lety, kdy prakticky bylo dovoleno téměř cokoliv a cenzura neexistovala. Dneska vám internetový servery, weby nebo časopisy, noviny, nevím jak to by, ale mě jo teda, říkají, co smíte a co nesmíte. A tam jako ocitli jsme se v jiný době než před 10 lety. Ta jakási co si jako cenzura skutečně existuje. A to je nebezpečný, to je smůla, to je chyba. No. Bohužel jsme tam, kde jsme, no, tak jako vydavatelé se bojí, aby náhodou se jim třeba něco nepřihodilo, nebyli vyhozeni a tak dále, takže je to vošajstlich, jako dělat
1: hezky česky.
0: Letos, ano, letos, dneska, včera a před rokem a zítra zřejmě, včera, dnes a zítra, politickou satiru. Není to tak, jak to bývalo.
2: Ty jsi utek z toho talentu. Když chcete, prosím vás, naštvat nějakého kreslíře nebo umělce, tak mu řekněte, no jo, to je jednoduchý, on má talent. Jo, fakt to o tom není. Já jsem viděl za svůj život mraky mnohem talentovanějších lidí, než jsem já, který dneska sedí na přepážce na poště třeba. Takže o tom talentu to fakt není. Je to jak Štěpán výjimečně mluvil teď chvilku pravdu, tak mluvil o těch hodinách toho kreslení. Tím člověk prostě musí projít.
1: Dobře, ale já jsem opravdu mi teďka nahrál, protože mně to vlastně přijde tak, jako o tom oba mluvíte. Štěpán říkal 10-15 hodin denně. Tak to je v podstatě samotářská práce. Ta no, vaše práce.
0: Mám prostě puštěný doktor z hor, že jo, doma. Nebo se dívám třeba na Rosamunde Pilcher. No to není k smíchu, jako vážně, jo. A nebo sama doma, jo, se dívám třeba. A u toho kreslím a třeba si s něma i povídám. No ale já o tom ani nevím, jako manželka je třeba doma, náhodou má volno, nebo tak. A říká, co to říkáš? A říká, co kde? Ježiš, já nevím. No, já potřebuju tu kulisu, která mě tam mluví u ty práce, jako osamělý za tím stolem, že jo, nebo za tím plátnem. A tak jako ten doktor z hor tam jako říká, Martine, pomož mi, jo, jako, pomož mi. On má asi infarkt. A já říkám, prosím tě, běž mu pomoct, jo. Běž rychle, ale stihni to, jo. A já si to ani neuvědomuju, jo. A nebo třeba tam říkají třeba jak na kuří oka, sama doma, jo. Já říkám, no to jako si musíte pořídit kolodium. Jako říkám já malu, tak ten doma říkám. A sám se někdy zase říkám, co to plácám za blbosti. Jo, ale takhle já to mám, tak je to osamělá práce, že jo. Ale takhle to má podle mě vícero lidí, nevím jak Vojta.
2: Je to osamělá práce, já se izoluju ještě víc, abych se izoloval úplně nejvíc, tak já mám ještě malý děti doma, takže já ještě potřebuju sluchátka, abych byl opravdu úplně jako úplně mimo.
1: Počkej, takže žádný sama doma Esmeraldy puštěný k tomu, nic takovýho?
2: Ne, tak to já si do těch sluchátek něco pouštím, ale bez obrazu, vždycky nějaký podcasty, písničky nebo něco. Takže abych byl prostě fakt úplně jako... A pak teda ještě dělám, to dělám taky, že občas opustím ateliér a chodím kreslit do kaváren třeba. Jsem takový jako kavárenský povaleč, ale já se tam neválím, já tam kreslím. To mi vyhovuje, takový ten svrkot kolem, jakože se tam něco děje, cinkají tam ty skleničky, máš dobrý kafe. Když mě tady v Plzni potkáte někde v kavárně, tak pracuju.
1: Pánové, a umíte vlastně vypnout? A nebo je to takový, že jdete po ulici, nebo jedete tramvají a teď koukáte na ty lidi a už vidíte, jak byste to malovali. Umí ta hlava vypnout, a nebo ne? Nebo tohle je vlastně nemoc z povolání, která jakože jedete furt vlastně?
2: To nevypíná, to prostě nevypínáš. Jedeš, to jsi prostě ty, jako to prostě pořád jako si v tom jako procesu přemýšlíš, co jsi kreslil dneska, co budeš kreslit zítra. Nějak si plánuješ třeba práci, přemýšlíš si o tom.
1: Štěpáne, máš to stejně?
0: Naprosto to nejde vypnout, jo. Já třeba v noci se zbudím, tak kromě toho, že jdu projít na balkon, protože prostě se najednou zbudím z nějakého děsivého snu, tak potom si sednu a zapíšu si, mám blok, tušku a zapíšu si, co zrovna mě třeba napadlo. Ale ne, teďka vážně, to se vypnout nedá. Prostě hlavou ti běží obrazy různý, myslím, výjevy, kresby, karikatury, prostě cokoliv. Prostě žiješ tím. To není tak, jako když, a to není nic proti lidem, kteří chodí prostě ráno do práce, takzvaně na píchačky a odpoledne ve 4 nebo ve 3 hodiny jdou domů. A můžou vypnout, jo? Ne, tady pracuješ furt, ať je 11 večer, nebo 3 hodiny ráno. Aspoň teda takhle já funguji.
1: Vy oba dva máte naprosto jasně a čitelný rukopis. To pojďme si říct, že prostě, když někdo vidí obrázek Štěpána Mareše, ví, že to je Štěpán Mareš. Když někdo vidí Vojto, tvoje obrázky, je to jasný z toho, že to je prostě v hrsti. Jak moc je důležitý tohle pro kreslíře, výtvarníka, ilustrátora, aby byl takhle čitelný na první dobrou?
2: Není to až tak důležitý pro některý kolegy. Třeba mám kolegy, který pro každý projekt, který dostanou jako ke kreslení, k ilustrování, tak si vymýšlejí nový styl, aby to jako sedělo k tomu tématu a k té cílovce a tak dál. Já jsem spokojený tak, jak to je, tak, jak to mám já, protože i když kreslíte jako komerční zakázky, tak pro ty klienty je to dobrý, že oni vědí, co od tebe můžou čekat a ty je nesklameš. To je, jako, jo, že to je na tom jako to hodně dobrý, že vlastně nemůžeš zklamat, protože ví, jak kreslíš a tak jim nakreslíš prostě tak, jak předpokládají, že to nakreslíš nebo ještě o trošku líp. A oni jsou nadšený a nestane se mi, že by mi to někdo vracel a říkal, no ale takhle, to jsme si to jako nepředstavovali.
1: Jasně, že prostě ten klient ví, za čím jde a koho oslovuje.
2: Jo, přesně tak.
1: Štěpáne, máš to stejně, protože ten tvůj rozptyl, já nevím, že když vezmu zelenýho Raula, se kterým tě všichni máme spojenýho, ale na druhé straně děláš jako plátna a tak dál, je to ale vlastně pořád stejný rukopis? A nebo ten, kdo by nevěděl, tak tě v tom nepozná, v těch dalších tvých odvětvích?
0: Já myslím, že to je pořád v podstatě stejný rukopis. Jo. Můžeš se snažit jako odbočit někam jinam a snažit se kreslit nebo malovat jako... Jako třeba jako Picasso, to není zas tak složitý, jo. To jsou fakt ty kosočtverce, když se k tomu vrátíme zpátky. Ale ten rukopis si myslím, že je, teď to bude znít hodně hloupě a namyšleně, celkem jakoby nezaměnitelný. Já jsem se totiž snažil jako dítě už 11-10 letý kreslit právě jako Kája Saudek. Mně se to ohromně líbilo. Jestli znáte film 4 vraždy, stačí drahoušku, tak je to proložený krásnýma kresbama. A mně se to líbilo, já jsem chtěl taky takhle kreslit, že mě bylo tehdy jako 9, že, nebo 10. No a postupně jsem si snad vypracoval svůj vlastní styl. A ono, to je jak s podpisem, víš, jako když bys falšoval něco a podepsal se jako bláha, ale jako jinak, víš, takhle, jako stejně přijde odborník a řekne, jako to je ten jeden a ten samý člověk. Ne, ale jako je to i poznat, jako laik pozná, že to je pořád jeden a ten samý rukopis. Teď se pochlubím, tak možná díky tomu rukopisu, je to asi rok a půl zpátky, tak si mě našel, a teď to bude znít opravdu vážně, tak si mě našel Pentagon. A já jsem pro...
1: Jako ten Pentagon?
0: Ano, ten Pentagon. No. A respektive firma Lockheed Martin, která vyrábí...
1: No to je
0: vyrábí,
1: prostě něco v Pentagonu.
0: No, to není jedno. Není to vyrábí jedno. F-35 letadla.
1: Aha.
0: A já jsem tehdy nakreslil teda tu F-35, jako to letadlo takhle, který je hodně kritizovaný, ať už právem nebo neprávem, to je jedno.
1: No.
0: Já jsem ji nakreslil a ono se jim to líbilo, včetně Pentagonu se jim to líbilo, tak jsem potom namaloval celou sadu, řadu těch kreseb, těch obrázků, těch letadel. Ku podivu zaplatili mě za to. Dobře, no dobře, no to je dobrý. Ale jakože mně se líbilo to, a teď jsem zpátky u toho, že z té Ameriky, jako oni si mohli vybrat pro Boha svatýho kohokoliv jinýho, když v té Americe miliony jejich výtvarníků, jo, a určitě daleko, daleko lepší, než jsem já, ale líbilo se mi, že si vybrali mě a říkali mě, že se jim líbí můj rukopis. Tak a teď jsme zpátky u toho, jako netleskat nemusíte, o nic nejde, no. Jako, kdybych byl jako o to vychtrl a vynalezl aspoň kontaktní čočky, že jo, tady jsem jenom namaloval letadlo, že jo, to, jako, to nic není.
1: No jo,
0: ale vážím si toho velice.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vojto, je to třeba považuješ ty za podobnej třeba úspěch, já nevím, že máš na kontě večerníček, tak dá
1: a
0: se...
1: A to já nemám.
0: No, dá se to jako srovnat, je to taková jako meta pro ilustrátora, že prostě večerníček, těch 7 večer pro ty děti, celý generace to pak znají, já nevím, jestli všichni víte, Bílá paní na hlídání se to jmenovalo, říkám to správně?
2: Jestli to je jako meta nějaká. Jo,
0: jako mám, jako máš Štěpán metu, ten to letadílko.
1: No to meta nebyla, ale jako je to příklad jenom pro mě.
2: Jo, je to samozřejmě je to asi nejvíc, co u nás člověk jako může dokázat, když ilustruje dětské knížky, které třeba Štěpán nedělá, že to je zase trochu jiný obor. Takže je to jako určitá jako meta, který můžeš u nás jako dosáhnout. A mě se ptají kolegové, kreslíři, ilustrátoři dětských knížek, jak jsem to jako dokázal, co jsem pro to všechno musel udělat. A já jim odpovídám popravdě. Já jsem tady šel jednou po Plzni Kolárovou ulicí a zazvonil mi v kapse mobil a ozvala se paní dramaturgině Kačerovská z televize a zeptala se mě, jestli nechci kreslit večerníček. A takhle, tohle jsem pro to musel udělat. Jako to, jo.
1: Ale ne, to je... To si zaslouží potlesk. Mně se tohle to nepřihodilo s večerníčkem, teda jestli můžu říct, fakt ne, ale jako vždycky jsem ho chtěl udělat, ale vím,
0: fakt,
1: že...
0: Jo.
1: No jo.
0: A máš jako i nějaký svůj plán a ty, tak to třeba teďka řekni nahlas, protože pokud si to neřekl nahlas, třeba to nikdo neslyšel, nikdo neví, nikdo by tě neoslovil, protože by si říkali, no to budou zase takový nějaký různý...
1: No ne, to je takhle. Jako já žiju, to je takový ten tvůrce... Jak se říká třeba tvůrce jednoho obrazu, tvůrce jedné písničky nebo skupina, jo?
0: Ano.
1: Life is life, jo. Co znáš jinýho? Nic.
0: Ano.
1: Jo? Falco, nebo jak se to jmenovalo. Ano, víš, já už neznáme ani to jméno. A jako Mareš, to je ten, co v lepším případě si někdo vzpomene, že to je ten, co kreslí politiky. Zemana s cigaretou, ale už třeba jako hodně lidí neví, že vlastně ten rozptyl, jak jsi říkal před chvíli, je daleko větší, že tam jsou plátna, oleje, akryly na plátně, kde právě bys ten rukopis kreslířský vůbec nepoznal, že to není jenom právě ten Zeman s cigaretou, ale že umím právě i ty dětské knížky, které jsem taky dělal, to musím opravit tady Vojtu, ale dlouho se mě nepodařilo potkat nikoho na chodníku, kdo by mě oslovil třeba skrz večerníček, to fakt ne, opravdu ne. Ale na chodníku nedávno, když už jsme u toho, jsem šel, se musím přiznat, za svou ženou, která na mě čekala v restauraci, dávala si tam kávu, ne, že by tam jako pila alkohol, to jako ne, samozřejmě. A já jsem šel svou ženou takhle po Žižkově v Praze a bolel mě kotník. A děsně, jo. A tak jsem tak jako takhle šmatlal potom po té silnici. Takhle šmatlal a šel jsem jako rychlostí, že bych prostě těch 500 metrů tam došel fakt, já nevím, za 10 hodin snad. No nakonec jsem tam došel teda, bylo strašně to bolelo. No a šel jsem kolem restaurace, jiný restaurace, tam stály dva přiopilí, zřejmě štamgasti, takový starší chlapi ještě než jsem já, a dívali se takhle na mě. A ten jeden říká tomu druhému, není to ten... To je ten Mareš, ne? Jak kreslí, není to on? A ten druhý mi povídá, a prostě nejako to nějaký chudák. A to se mě hrozně líbilo. Špatno. Ale fakt se mi to líbilo. Takže jako je pravda ta, že jak říká Vojta, někdy se poštěstí úplně neuvěřitelná věc, že na chodníku potkáš dramaturgyni nebo někoho, nebo já nevím, prostě někoho, kdo rozhoduje o důležitých věcech, které tě dokážou pokopnout dál. Tak jako mně se to stalo s Milošem Macourkem, Miloslavem Švandrlíkem, Černí baroni, my jsme byli kamarádi dlouhý leta a to mě bylo pro boha 17-18 roků. Mě 4-5 hodin vyprávěl o svém životě, o baronech a tak. Jo. A nebo Jany s Vladimírem Jiránkem. Jo. A bohužel tyhle ty lidi všichni, který jmenuju a byli moji kamarádi, tak jsou pryč. Jo. To je možná taky ten důvod, že já žádný kamarády nemám, jako na rozdíl od Vojty, že se stýká s těma kreslířem, ale já už je mám, já za něma chodím na Olšanský hřbitov, že? Vlastně je to ohromný štěstí někoho takhle potkat, ale to je právě zase jsme u toho Jana Soutka, který říkal, talent píle štěstí. A to štěstí prostě jako to si nejde určit, že jo. Jako můžeš to mít nějakým způsobem naproti, ale...
2: Jako musíš to mít naproti, protože nestane se ti, že by ti někdo zavolal nebo tě někdo oslovil, pokud by si na sobě nemakal,
1: nebo že pokud by seděl doma v pokoji a čekal, že ti zazvoní telefon. No to je pravda.
0: Jo? Ještě přece bych se vrátil, Vojto, k tomu večerníčku, jo? Protože myslím, že řada z vás, já to teda určitě nevím, ale já si to neumím totiž představit, že dostaneš teda zakázku na večerníček, jo, a teď to je 7 minut, já nevím kolikrát dílů, jo.
2: Máme jich 13 zatím.
0: 13 dílů. No a to je, i to je dost. Protože těch obrázků, teda, tam, že to rozpohybovat každou postavičku, to jsou jako kvanta hodin, nebo jak probíhá vlastně vytváření takhle rozpohybovaných postaviček a animací?
2: Jo, já nejsem animátor, takže mě si tam najali jako opravdu, abych vymýšlel, jak co bude vypadat, jak budou vypadat ty postavy, jak budou vypadat všechny ty věci, které se tam pohnou, jak auto, ve kterém jezdí, dům, ve kterém bydlí, všechno prostě po mně chtěli, abych vymyslel, jak bude vypadat. Ale to rozhýbávání už bylo na nich. A opravdu u tohohle našeho večerničku, aspoň u těch prvních 13 dílů, to skutečně bylo tak, že ty lidi v té české televizi skutečně rozkreslovali ten obrázek po obrázku, 25 obrázků do každé vteřiny. Takže ten jeden díl nám trval třeba 2-3 měsíce, jako těch 7 minut.
0: Kolik lidí na tom dělalo, pro boha?
2: Tak já nevím, já jsem to nepočítal. Jsem psal ty titulky ručně, ale nepočítal jsem počet těch lidí, ale bylo to docela dost.
1: No je to, já teda tuhle tu zkušenost mám jenom se zlínskými ateliéry, kde rozkreslovali nějaký můj videoklip pro kapelu a teďka, promiňte, teď já sám nevím, jestli to byly tři sestry nebo něco takového, není důležitý. Ale bylo tam 24 obrázků za vteřinu, kdy vlastně ty animátoři musí být velice šikovní.
0: Pardon, promiň, Štěpáne, že do toho skáču, ale chápu to správně, že tím pádem to potom ve výsledku kreslí někdo jiný, podle vašeho jakoby vzoru rukopisu, říkám to tak správně?
1: Jestli můžu říct svoji verzi za Vojtu, nevím, jak to má Vojta, ale bylo to tak, že uděláš figuru... A potom figura má napřeženou ruku, aspoň takhle jsem to měl já před, a pozor, je to 20 let, jo, s Batmanem například.
0: No,
1: jo.
0: No.
1: A potom udělá tak, tak jsem nakreslil takhle. A to všechno mezi tím nakreslili právě animátoři, respektive studenti, tehdy studenti filmové fakulty ve Zlíně a tak dále. Předpokládám, že to je něco podobného. Nyní už to umí AI často, a je to trošku nebezpečný právě, protože že můžete přijít o práci, tak jako jo. Ne, ona ta AI nemá abstraktní myšlení, zatím ještě nemá. Neumí vymýšlet vtipy, umí jenom opakovat to, co jí zadáte, byť v mnoha různých variantách. Je to zajímavá věc, ale naštěstí zatím ještě to plnohodnotně nenahradí třeba výtvarníka, nebo například, já nevím, herce, nebo tebe. Ale ta doba se možná blíží, když je to nahradí. No mě taky. Tak, teď jsem odpověděl za tebe. Povídej, jak to je.
2: Je to přesně tak. My jsme opravdu tu Bílou paní dělali tímhle tím starým způsobem. Dneska už jako, samozřejmě je spousta možností, spousta způsobů animace, že jo, nějakým způsobem se třeba simpsně, že jo, se dělají jako už počítačově. Oni jsou vlastně 3D, že jo, i když pak to vypadá jako 2D a tak dál. Takže ty možnosti už jsou, ale opravdu ten náš večerníček jsme dělali klasicky, stejně jako ten tvůj klip.
1: Přesně tak, jenom vlastně pro vás, kteří třeba se o to nezajímáte, nezajímáte, ale prostě jste to třeba nečetli, ne, nebo neviděli nikdy, tak vlastně minuta, tak si to přepočítejme, minuta, která má 60 vteřin z násob 24, jsme na kolika? 1200 kreseb za minutu, no. A to jako jeden člověk nemůže zvládnout. Tím pádem ta AI tohleto, když to dneska už zvládne, umělá inteligence, tak ti lidé, kteří tam jsou, jsou domů. Bohužel nahraditelní a jdou domů. A nejhorší na tom je to, že třeba prostě televize, kterou nebudu jmenovat, tak, ale to není nic ze zlým, jo, ale prostě třeba nedávno vím, že propustila několik korektorů, kteří vlastně hlídají češtinu, hlídají čárky, háčky a tak dále, protože nejsou najednou potřeba. To dělá AI a oni těm lidem řeknou, tak ahoj, tak se měj. A jak jako by, kam, to je na tom to blbý.
0: Jak by řekl klasik, a skláři nebudou mít co žrát.
1: Asi tak, no. Jo, takže jako kde najednou je mých 250 tisíc měsíčně, že jo?
0: Právě si tady naštval celý studio, jo? Ale nevadí.
1: Já si dělám legraci, jo.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Štěpáne, já přece jenom ale u tebe ještě chviličku zůstanu, protože...
1: Věc výjimečně.
0: No tak ty bys si stejně to slovo vzal, ale já bych teď chtěl na chvilinku odběhnout od výtvarného umění. Potřebuju se zeptat na jednu věc, nosím to, Štěpáne, nebudu lhát, takových 20 let v hlavě. A říkal jsem si, že jednou přijde náš čas, že se potkáme a já se tě na to zeptám, aby si to konečně mohl celému národu vysvětlit. Jak to tenkrát bylo v té všechno párty? Evidentně si na to všichni vzpomínají, protože já nevím, jestli kdyby náhodou někdo nevěděl, jo, v začátku pořadu všechno párty Karla Šípa si tam Karel Šíp zval vždycky hosty tak, aby něco mělo společný, měli společného, tak jako jste tady dneska vy dva kreslíři. Tam jste se ale tenkrát sešli ty, Petr Urban a Jan Vyčítal, ano. A maličko se to tak jako rozvezlo, teda se to aspoň traduje, jo, že nějak tam snad nějaký alkohol proběhnul v šatně, nebo jak to bylo?
1: No já si stejně budu muset něco nechat pro sebe, protože pokud je to do rozhlasu a ano. Tak dále, tak jako nemůžu to říct všechno úplně
0: takhle,
1: tak, jak to
0: stačí,
1: bylo.
0: Stačí, jestli, když řekneš, jestli jste se tam opravdu zmrskali jako koně.
1: Ne, to ne, ale prostě přišel jsem tam a potkal jsem Urbana. A Urban stál u baru a pil Plzeň. Ano. Jsme v Plzni, pil Plzeň. A říká, zdár. Tak jsem přišel k němu, říkám, zdár. A prej, nedáme si pivo? A no tak já popravdě přiznám se, já jsem měl ale opravdu dvě, takový ty třetinkový Plzně. Takže já jsem měl asi dvě ty třetinky Plzně. Urban jich měl asi 8, jo, těch třetinek. No přišel, Vyčítal a ten, protože byl starý škrt, tak si nedal žádnou Plzeň, ale u toho baru vytáhl litr slivovice měl, jo, v kapse.
0: To měl sebou.
1: To měl sebou, no.
0: No.
1: A ještě měl placátku k tomu, jakože prej to je pohotovostní, jako, jo, jako pojistka. No a tak jsme si samozřejmě jako nějakýho toho panáčička, tak na trávení, že. No ono nebylo čeho na trávení, no, to dali. No a jako já to zkrátím, no stalo se to, že prostě se to natáčelo ten pořad správně, Jirka Bolesný, režisér, vystříhal, prostříhal, ale možná by to bylo zajímavý pro diváky, co se tam všechno vyprávělo a byla přestávka a já jsem s tím Urbanem a Vyčítalem šli logicky do šatny, že jo, nebo se vyčůrat, nebo prostě a přiletěl Šíp. Ale byl úplně říčnej, jako nepříčetnej a řval na mě. Ne na ně, ne na Urbana s Vyčítalem, jo. A řval dobytku, jo. A ty jsi zkazil celý pořad, a tak? No on vlastně řval i na toho Urbana s tím Vyčítalem. On řval na nás tři všechny. No a my jsme tam stáli jak zmoklý slepice, že jo. Teď jsme říkali, Ježišmarja, jsme mu to pokazili celý, že jo. No a teď bude druhá polovina. Jako no, se bude natáčet, držte huby, jo, to už, a odpovídejte na to, na co se vás ptám. No, jak jsme tam přišli, on to asi zřejmě, protože ten Viktor Polesný to správně sestříhal, takže to zřejmě v televizi nebylo vidět, a nějak jsme to tam dopovídali, dovyprávěli ty svoje hlouposti, no, takže to se to dotočilo a šli jsme domů. Já s Urbanem jsme šli do hospody, Vyčítal šel domů, protože jako dochlastal tu litrovku, ty slivovice, a už toho měl asi dost, no a seděli jsme takhle s tím Urbanem naproti sobě v hospodě v Dejvicích, v plzeňský pivnici paradoxně, a ten Urban říká, jsme to pokazili, co? A já říkám, já nevím, člověče. No ale já jsem říkal, co, jako, co mě napadlo, jo. No a tím to skončilo, jo, rozešli jsme se, šli jsme domů. No ráno jsem se probudil druhý den, ať jsem přemýšlel, co bylo jako den předtím, a najednou mě zvonil telefon a vidím Karel Šíp. Říkám, tyjo. Tak jsem to vzal a takovou záplavu zvláštních slov jsem dlouho neslyšel. Ale jako já mám Karla fakt jako rád a známe se. No a teďka jako konec, střih, teď toho nechám. A uběhlo cirka 14 dní, 3 týdny a zvoní mě telefon a vidím Karel Šíp. Říkám, ježiš, už zase. Jako zase vás bude, jako jo, co bude zase. No a on, Karel, mě říkal, hele, Štěpáne, dívej se, A on to bude asi jeden z nejlepších dílů, člověče. On jak to Viktor Polesí se stříhal, tak ono se mu to nějak začalo líbit. No a potom už jako nevím nic, ne, že bych jako nevěděl, že si to nepamatuju, ale prostě jako nevím, co se dělo s tím pořadem dál, až jsem si všiml, samozřejmě, že mě zvoní telefon a bylo 30. prosince 2000, nevím, jestli 6, 7, teďka nevím, a den před Silvestrem a volal mě kdo jiný než Karel Šíp. Říkám, ježišmar, tak jsem to vzal a on říká, dívej se zítra na Silvestra. Je to v silvestrovském vydání, ten pořad. A jsi tam s Karlem Gottem jako ve společnosti. No a potom to teda mnohokrát ještě opakovali. No tak já nevím, já jsem to pravda, člověk to chce vidět, ne? Že se s prominutím ukájí tím, že se na to dívá sám na sebe. To ne, ale chtěl jsem vidět, co jsem tam vlastně vyprávěl. Tak jsem si to potom teda na tom YouTube pouštěl. A pravda je, že jsem to kolikrát musel i vypnout, že jsem se styděl. Jo.
0: Ale evidentně podle reakcí lidem se to líbilo, ne?
1: Já nevím, no. Asi ho, tady to bylo dobrý, já nevím, no. No, tak Honzu vyčítala zdravím tam nahoru, no.
0: Vojto, jenom se zeptám, věděl jsi teďka, o čem se bavíme? Ten díl jsi viděl, nebo...
2: Vůbec netuším, o čem se bavíte. Já nemám televizi doma. Když měl před těma 15 lety premiéru Můj večerníček, tak já jsem se chodil koukat k sousedům, jak to je tam. Budu se muset k sousedům podívat na všechno party teda.
0: Pánové, pomaličku, ale jistě spějeme k závěru.
1: Ne, mě to začalo bavit teďka. Já bych, můžu si nalít vodu trošku?
2: Jo, dej si.
1: Neprobí, začni ještě znova, abych tě nepřerušil.
0: Já se klidně navážu, to je v pořádku. Pánové, pomaličku, ale jistě spějeme k závěru.
2: Sotva jsme se sešili.
0: Sotva, ano, sotva jsme začali.
1: Na to jsem nic neřekl.
0: A ty už si a ty už si to, Štěpáne, tady načal totiž, jo, to téma. Ale to je téma AI, umělá inteligence. Jak moc, a říkám, ty už to jako lehce nakousnul, takže já bych dal prostor tady Vojtovi, protože jinak už se nedostane ke slovu do konce pořadu, ale...
2: Já už jsem s tím počítal.
0: No, tak právě dostáváš šanci se prosadit se svým názorem na umělou inteligenci. Jestli teda... Bychom to tak jako mohli ukončit zvesela, že si myslíte, že stejně to vás neporazí? A nebo jestli skončíme tak jako posmutněle, že si opravdu oba dva myslíte, že celý to výtvarné umění půjde k šípku a že ta umělá inteligence to všechno nahradí, protože opravdu dneska stačí plakát, chceš udělat plakát, zadáš nějaký vstupní hesla, během 10 vteřin je plakát hotovej. Rozumíš? Tak opravdu budou mít výtvarníci co jíst? Anebo ne, jak říkal?
1: Výtvarníci, že jo? To
0: je... Grafici a tak dále. Vojto?
2: Já myslím, že budeme mít co jíst, protože přece, když chceš si doma pověsit obraz, tak si ho nevygeneruješ s umělou inteligencí, pokud máš telefon na Štěpána Mareše, že jo? Tak jo, že jo, jasný, jako... Prostě chceš, aby ti visel doma Mareš, že jo? Že to tak, že jo?
1: Tak to je snad samozřejmý, že jo? To jako... Ale děkuju, jako jo. No ne, tak jako mě zase naopak se nepoštěstilo doteďka dělat večerníček, jo. Takže...
0: Ne, teď jsi měl ale Štěpáne nedělal... říct, že ty chceš, aby ti doma visel Jurík, prostě...
1: Já vím, no tak jako chci to samozřejmě, ale já už to nemám kam pověsit, že? Protože já tam mám, rozumíš, jako já tam mám od Dalího přes Teodora Pištěka, že já nevím, po, já nevím, právě toho Picassa Modiglianiho, jo. Jo, ale do tyhle ty společnosti samozřejmě patříš, asi tam rád pověsím.
2: Myčku tak prostě Picasso sundáš, jako dáš ho do garáže, ne?
1: No, no přesně tak, ten Picasso, to jsou čmáranice, to jsou právě ty kosoštverce, ale chtěl jsem říct, že ta umělá inteligence, teď, jako dneska, včera, předevčírem jsem četl, že snad, já nevím, Tom Cruise ten žije.
0: Ježíš, my se tady hrabeme furt že v mrtvolách.
1: Ne, že už jako ti třeba i herci v Hollywoodu jakoby jsou tvoření třeba jakoby AI, jo?
0: No.
1: Ale ne, já teďka na rovinu, pokud to někdy získá vědomí, no tak jsme v Terminátorovi, že jo? Jo, tak jo, což je podle mě blbost, takže nikdy to nenahradí tak chytrý mozky a tak úžasný nápady, jako má tady Vojta, jo? Takže AI nezvítězí, přátelé, nezvítězí.
2: Budeme bojovat a nevzdáme se.
0: Říká velmi optimisticky Štěpán Mareš a Vojta Jurík, kteří byli dnešními hosty pořadu, aby řeč nestála. Štěpán Mareš, v hrsti Vojtěch Jurík.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary chtějí omezit počty lidí bez domova v ulicích města. CHEP má připravenou studii úprav zimního stadionu. Lidé si dnes připomenou masakr na švédských šancích. A čekejte většinou skoro jasno, přeháňky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarští zastupitelé vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat bezdomovectvím. Lidí bezdomova totiž v ulicích města přibývá. Zastupitelé chtějí situaci řešit za pomoci všech odborů města i neziskových organizací. Zastupitelka Žaneta Salátová z Hnutí STAN vysvětluje, s kým by měli představitelé radnice na řešení problému spolupracovat.
3: Určitě sociální služby jako takové, terénní služby, ambulantní, určitě psychiatrická nějaká pomoc, někdo ze záchranky, od policie České republiky, potom městská policie. Napadlo nás právě, že bychom tentokrát chtěli oslovit i církve, protože si myslím, že z podstaty věci by to nebyl špatný nápad.
2: Podle Žanety Salátové v centru města v současné době působí kolem 20 lidí bezdomova, kteří jsou agresivní nebo problémoví. CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. Za práce zaplatí asi 600 milionů korun. I proto jednotlivé opravy rozdělí do několika etap. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace, v tom příštím by pak práce mohly začít. Největší prioritou bude odvodnění celého stadionu, říká místostarosta Pavel Pagáč z Hnutí Volba pro kraj.
4: Tam dlouhodobě působí spodní vody z přilehlého bývalého pivovaru a naším cílem je hlavně tuto vodu podchytit a následně využívat pro závlahu na areálu Lokomotiva.
2: Součástí úprav bude taky stavba parkovacích míst a přestavba a zastřešení malé ledové plochy. Lidé v Přerově si připomínají 81 let od masakru na nedalekém návrší švédské šance. Vojáci československé armády tam zavraždili 267 karpatských Němců, slovenských Maďarů a Slováků, kteří se vraceli po druhé světové válce domů. Pietní akce začíná ve 13 hodin u hrobu obětí na městském hřbitově. Od 14 hodin bude pokračovat společnou modlitbou u kříže na švédských šancích.
5: Masakr na švédských šancích je dnes považován za jeden z největších poválečných zločinů na území Československa. Po desítky let byl tento čin zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po roce 1989. Přerov si tuto bolestnou kapitolu připomíná pravidelně s úctou k obětem i s vědomím, že paměť minulosti je důležitým předpokladem pro porozumění současnosti.
2: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne a večer přechodné přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přeháňky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
2: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, bychom byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Společnost Wacker otevřela v Karlových Varech nový závod na výrobu speciálních silikonových produktů. V Chomutově lidé zaplatí o 14 korun více za turistický poplatek. Dnes odstartuje hlavní závod MotoGP na Masarykově okruhu v Brně. A čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech zahájila provoz německá společnost Wacker. V průmyslové zóně v Karlových Varech Bohaticích otevřela nový výrobní závod. Areál vznikal přibližně 2 roky. Výstavbu zajistila developerská firma Panatony a financovala ji investiční skupina Ecolate. Nová továrna na výrobu speciálních silikonových produktů má v Karlových Varech vytvořit od roku 2028 až 200 pracovních míst, říká karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
2: Pro Karlovy Vary je otevřený závod Wacker velmi důležitý, protože přináší nová pracovní místa a jedná se o pracovní místa s přidanou hodnotou. To znamená, budou nabízet pro středoškoláky, vysokoškoláky a to si myslím, že právě pro město Karlovy Vary, ale i pro celý region je velmi důležité.
1: V Chomutově si návštěvníci připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé rozhodli po 22 letech o jeho zvýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Zvýšení komentuje primátor Milan Merz z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
1: Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin. Do areálu autodromu proto dnes míří 10 tisíce lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíc využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a taky mimořádně bezplatné autobusové linky, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
4: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tam to budou regulovat dispečeři.
1: Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Okupační zpráva poloostrova kvůli nedostatku paliv už dřív zavedla přídělový systém. Řidiči s voucherem si tak mohli určité množství benzínu a nafty natankovat. V rámci nového zákazu to už ale nejde.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou skoro jasno, odpoledne a večer přechodné přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Žluticích na Karlovarsku v Mlýnské ulici havarovala 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ani jste se nenadáli. Skončilo poslední ráno na jaře a začíná první, nebo pokračuje první dopoledne v létě. Je to tak, jsme za slunovratem, letním slunovratem, neděle 21. června je tedy oficiálně prvním letním dnem a ukrojeno z něho je už něco přes 11 hodin. Za chvíli bude poledne, ale do té doby mám pro vás ještě řadu písniček a zajímavostí. Podíváme se ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary třeba

0: opět na seriál Sudetské stopy. Jeho téma je tentokrát spojeno s nejznámějším obyvatelem Krušných hor. Schválně můžete přemýšlet, koho mám na mysli, jestli se trefíte. No a pak tu bude i náš příběh. O otce přišla ve válce, zažila odsun většiny svých příbuzných i zánik starého pohraničí. Dnes 85-letá Gerda Vojířová patří k nejstarším pamětníkům Krajkové na Sokolovsku. I o tom si budeme povídat právě v rubrice Náš příběh. Hudebně doplní hodinu činnosti František Nedvěd, Věra Martinová nebo Valdemar Matuška. Nabídka je určitě pestrá, tak vás u ní vítám.
1: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylý.

0: dobrý den.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 21. června, svátek má Alois. A dneska skončilo jaro. Nebeský odloj se v 10 hodin a 24 minut přešteloval na léto. Slunce nám v tom okamžiku bylo nejblíž, dotklo se obratníku raka a začal magický čas letního slunovratu. Tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
5: Běž domů, Ivane.
4: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
6: Za svídání, ne, s Bohem.
4: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Sudetské stopy.
1: Nejznámější obyvatel Krušných hor Anton Günther by se letos v červnu dožil 150 let. Žil i zemřel na Božím daru. Díky jubileu zněla tradiční krušnohorská muzika, barda s knírkem, zeleným kloboukem a kytarou i na Božím daru.
2: To bys nevěřila, jak jsou na Božím daru populární německé lidovky. V kostele svatý Anny tam zpívali Němci, kterých přijelo přes 200. Tam bylo narváno.
3: Jo, jenomže to nebyly německé lidovky, to byly písničky Antona Günthera, který se na Božáku narodil a nespíval německy, ale krušnohorsky. Erzgebirgisch.
4: O Krušné hory, jak jste krásné, s vašimi lesy, loukami, údolími a horami. V zimě bílé, v létě zelené, o jak jste krásné, Krušné hory mé. To zpívali stejně jako kdysi Anton Günther v krušnohorském nářečí i zpěváci pěveckého sboru Schorler Bergsänger, schorlerští horští zpěváci a další tři hudební soubory, stejně jako lidé v úplně plném kostele svaté Anny na Božím daru. Připomněli si tak, že v červnu roku 1876, tedy před 150 lety, se narodil bard, který se proslavil i daleko od Krušných hor. Každá jeho písnička měla svůj význam, ať už zpíval o lidech nebo přírodě. Zůstanou věčné. Věří Günthrův 82-letý vnuk Anton Günther Lehmann, který také přijel na božídarský koncert do kostela svaté Anny, a to z německého Klingentálu. Z Německa přijeli téměř všichni hosté, často potomci někdejších obyvatel. Zatímco na německé straně Krušných hor Günthrovy písničky tu dnes lidé zpívají, na české je zná jen úzký okruh lidí. Patří k nim i geolog a hudebník Petr Rojík z Rotavy, který je má v repertoáru a který krušnohorského barda ve svých pořadech připomíná.
5: Chodil se svojí kytarou po celých horách, po obou stranách hranic, kde si přivydělával na živobytí. Svoje písničky šikovně marketingově roznášel jako hudební pohlednice. K sebevraždě v roce 1937 ho dovedla politická situace, kdy už nemohl přecházet hranice a v podstatě byl bez možnosti výdělku také.
4: V repertoáru má Günthrovy písničky i Richard Schulko, dlouholetý autor pořadů pro německou menšinu. V čem podle něj spočíval jubilantův úspěch?
6: Já si myslím, že tam byla ta srdečnost a hrozně láska k domovině.
4: Domýšlí se Richard Schulko. Krušné hory přišly o Antona Günthera, ale nepřišly o jeho písničky. Platí to zase pro obě strany hor a proto dnešní díl seriálu Sudetské stopy uzavře sám Günther jednou ze svých nejznámějších písniček o stezku po Krušných horách. The Hum is the Hum. Doma je doma. Z Božího daru Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkově na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodačka v obci a místní jí říkají chodící kronika.
2: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku motýlka, ale to jsou nítě jako vlasy. Tak tenký nítě to jsou. Nejdřív, co je vzorek, to máte potom takovou jehličku a to se dá na papír a takhle se všechno vyťukává tím malým jako špendlíkem, ten vzorek. Potom se veme látka, na to se dá ten papír, jak se to naťukalo, ten vzorek, to se kolem takhle přistehuje a na tom papíru se to vyšívá. To má i tykadla, koukejte.
3: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkově na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
2: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkově, moje babička taky v Krajkově, moje maminka taky v Krajkově a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
3: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
2: Tatínek padl ve válce. Nevíme, do dneška nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
3: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
2: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
3: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
2: V první třídě jsem zůstala sedět. Protože jsem jenom rozuměla moje jméno, když řekl Lorencová, tak jsem stala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
3: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
2: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma, jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egrančtinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jedna říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich pinár Čech, jsem říkala, ich pinár Čechaj. Jo, no ty se je makovaniet, jeho jsou, no, vali arky, nás jsou tač pin vysí.
3: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
2: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
3: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Petr Muk a Něžné dotyky doznívají na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary v neděli 21. června. První letní den už teď oficiálně. Blíží se 12. hodina, to znamená, že u nás na směně dojde ke střídání, ale ještě předtím pro vás nějaká ta písnička zbývá. Já už vám popřeju příjemný poslech, možná teď v tom hezkém počasí vyrazíte někam na procházku, třeba dokonce do přírody a půjdete po nějakých turistických stezkách. Možná jste nevěděli, že turistické české značení začíná být ve světě velice populární. Teď dokonce čeští značkaři budou zaučovat své kolegy ve Vietnamu. A je to prý velmi dobrodružné, protože musí spoustu věcí vyzkoušet, třeba jestli bambusová tyč, bambusová kláda neschně dřív, než se stihne značka obnovit, jestli bude mít výdrž. A taky musí zjistit, jak třeba husté barvy musí v tamnějším podnebí používat. Zajímavá zkušenost. Pokud byste chtěli vědět víc, dozvíte se to mimo jiné i na našem webu irozhlas.cz. Takové zajímavosti tam mimo jiné najdete. No a nebo na našem webu vary.rozhlas.cz se můžete podívat na tipy ještě, po které byste chtěli stihnout v dnešní den. Za dveřmi už je kolega Ondřej Kapic. Má pro vás písničky na vaše přání a já tedy ty slíbené poslední skladby v tuto chvíli posílám. Přeju vám příjemný zbytek letní neděle. Dávejte pozor na počasí, pamatujte, že stále jsou v platnosti výstrahy na teploty i na bouřky, tak buďte opatrní, ale přesto užijte si neděli plnými doušky. Lukáš Pochylý se těší zase někdy naslyšenou.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Mariánských Lázních pokračuje rekonstrukce historického hotelu Lesní mlýn. Průjezd Bílinou zkomplikuje na několik týdnů oprava průtahu. Začíná dnes, řidiči mají raději zvolit jinou trasu. Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Dnes čekejte většinou skoro jasno, přehánky a bouřky, teploty do 33 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Lukáš Staněk. V historickém hotelu Lesní mlýn v Mariánských Lázních skončila obnova stropu koncertního sálu. Pokračuje tak postupná oprava areálu, kde už majitelé zprovoznili oranžérii, jídelnu a část ubytovacích prostor. Podle spoluvlastníka komplexu Pavla Kučeravého je cílem v nejbližších letech dokončit především kompletní restaurování hlavního sálu.
2: Co každého návštěvníka zaujme, bude již zrestaurovaný strop velkého sálu v neorenesančním stylu, který dokládá tu velikou noblesu přelomu 19. 20. století, kdy vlastně ten areál Lesního mlýna zářil prostě v plné podobě.
1: Pavel Kučeravý pracuje se svým týmem na obnově mariánsko-lázeňského hotelu Lesní mlýn od roku 2018. V Bílině na Teplicku začíná dnes oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlově na semafory. Ve špičkách pomůžou regulovčíci, upřesňuje starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
3: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhového objezdu u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce mají trvat maximálně do konce července. Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
4: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý prezident v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
5: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
4: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
5: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský dronový útok na ruskem okupovaný Krym nepřežili 4 lidé, dalších 28 je zraněných. Na síti Telegram to napsal Moskvou dosazený šéf poloostrova Sergej Aksionov. Ruská státní agentura TASS taky informuje, že ukrajinské síly zasáhly v Kerčském průlivu trajekt. Kvůli útokům jejich dopravu mezi Krymem a Pevninským Krasnodarským krajem úřady pozastavily. Ukrajina se k informacím zatím nevyjádřila. Sport. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popoledni proti Američance Jessice Pegualové. Bousková pak bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu s jinou hráčkou ze Spojených států, Emou Navarovou.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou skoro jasno. Odpoledne a večer přechodně přibývání oblačnosti a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, některé i velmi silné. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách ale přechodně zesílí.

0: Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž je vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být ze silnic Karlovarského kraje odstraněny. Tak šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Klidnou a příjemnou neděli ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary přeje 5:30 po 12. hodině Ondřej Kapic. Do 13. hodiny vám budeme hrát písničky, o které jste si k nám napsali a o které si můžete i zavolat. Náš telefon má číslo 221 55 37 37.

0: Jako první si do písniček pro vás zavolala Míša. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla popřát naší mamince Marušce Formánkový s láskou k narozeninám. Nejdražší maminko, 21. června na první letní den se rozsvítilo slunce a tím sluncem si ty od té chvíle hřeješ celý náš svět. S milujícím a skvělým manželem Jirkou si vychovala 4 báječné děti. Myšku, Jiříka, Týnku a Kubíka. Dnes tvoje štěstí násobí vnučka Eliška a vnuk Pavlík, kteří v tobě vidí tu nejúžasnější babičku. Jsi žena s obrovským srdcem, ve kterém má každý z nás své místo. Nejradši jsme, když se sejdeme všichni pohromadě u tebe doma, u stolu, u kávičky na náševě. Učíš nás, co je láska, trpělivost a opravdový domov. Jsme na tebe všichni neskutečně pyšní a vděční za každý společný den. K narozeninám ti přejeme, ať ti zdraví slouží, ať tě neopouští smích a ať máš pořád čas na to, co miluješ. Na svíčky, které jsou nejkrásnější, tenis, který máš ráda, hlavně na nás, na ty, co se k tobě rádi vracíme. Milujeme tě víc, než se dá slovy popsat. Přeje tvoje rodina.
0: Krásné přání.
1: A bude to písnička, na kterou jsme se domlouvali.
0: Pro mámu a holky. Mějte se moc hezky, Míšo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte nedělní písničky pro vás na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den do vysílání, ráda bych vás poprosila o písničku pro moji kamarádku Marii Novotnou z Chebu, která slaví narozeniny. Maruško, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a spokojenosti. Ať ti stále vydrží dobrá nálada a chuť vyrazit na každý výlet, který někdo jen navrhne. Krásně si svůj den užij a nech se pořádně rozmazlovat. Tvoje kamarádka Jana s rodinou. Večer.

0: Posloucháte Písničky pro vás, u telefonu už je připraven Pepa z Horního Slavkova. Já vás zdravím, Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane moderátore. A dneska, když máme tak zase takový pažák, tak si dáme Vabiho a Raduzu a jmenuje se ta písnička Loch Lomond. No a bylo by to pro vás do rádia a pro Standu z Dolců a Jarda Romíra do Hranic a pro Segry a pro mýho Šváru do Chorova a hlavně pro Standu z Dolců. A co vám daří a zase někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Karlovy Vary, 12 hodin 29 minut, písničky pro vás, telefon k nám je 221 55 37 37. O písničku Barcelona si zavolala paní Anna. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den. Prosíme zahrát pro dobrou pohodu všem posluchačům Karlovarského rozhlasu písničku Barcelona, kterou zpívá Freddie Mercury a Madame Cavallová. Vám, pane redaktore, děkujeme za zahrání a přejeme hezký den všem.
0: Vám taky. Naslyšenou.

Pokračujeme dál v písničkách pro vás. Milé rádio, prosím o písničku své sestře Lence Dvořákové z Mariánských Lázní. Leni, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a životní pohody. Ať máš stále kolem sebe samé milé lidi a ať ti nechybí důvod k úsměvu. Užij si svůj slavnostní den podle svých představ. Vše nejlepší přeje sestra Marie s rodinou. Král.

0: Posloucháte Český rozhlas, Karlovy Vary. U telefonu už je připravená s přáním paní Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Hezký den i všem posluchačům. A protože máme takový pěkný léto a k tomu patří samozřejmě nějaký ten sběr všeho možného, tak si dáme dneska jeho třešně zrály od Valdemara Matušky.
0: Mějte se hezky, zdravím, naslyšenou.
1: I naslyšenou.

Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky muziky od března každý všední den po 18. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.

0: U telefonu už je připravena paní Olga se svým přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát naší dceři Pavle, že zítra má svátek, ale má odpolední směnu, takže neslyšela by to.
0: Co jste vybrala, co popřejeme?
1: Tak jo.
0: Vybrala jste hudbu pro fontánu a přejeme tedy vše nejlepší. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano.

0: 12:53, tady je Český rozhlas Karlovy Vary a nedělní písničky pro vás. U telefonu už čeká Olga, dobrý den.
1: Krásný dobrý den, krásnou neděli přeju vám do rádia a všem posluchačům. A dnes bych chtěla nechat zahrát písničku Všem otcům. My ženy slavíme svátek dvakrát, MDŽ a ke dní matek, a muži mají taky svůj svátek. Takže ke dní otcům přejeme vše nejlepší, krásnou neděli, krásný den. A vybrala jsem písničku od Arakainu, Chtěl bych ti říct. Je taková příjemná, milá a taková hezká. Takže hezký den, děkuji a někdy příště.
0: Taky děkujeme. Naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Třináct hodin.

0: Trofeje tvořené soškou dívky s křišťálovým globem nad hlavou si převezmou filmoví tvůrci a hosté prestižní přehlídky na začátku července. Na zakázce se podílí už po 15. mistr sklář Milan Mann, podle kterého výrobu usnadnilo zmenšení festivalových cen před 2 roky.
1: Nejhorší je, když je to sklo hrozně teplý. Jako. Vždycky ty koule děláváme až díl, ne brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota a když je to sklo slunější, tak se to tvaruje líp. Teď je to dobrý, protože dřív jsme dělali ty koule větší, že jo, ty měly 11,5 cm, teď děláme menší a ty mají 9 cm.
0: V centru Plzně se můžou lidé během vysokých teplot osvěžit u pítek nebo pumpiček s vodou. V plzeňských parcích je taky 6 fontán. Další preventivní opatření v tropických dnech na území města popisuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
2: Pokud teplota ve městě dosáhne 26 stupňů Celsia, spouštíme do provozu mlžítka, vyjede i kropicí vůz. Ten se na okruh v historickém jádru Plzně a kolem něj vydává, když teplota ve městě dosáhne 30 stupňů. Pokud teplota nespadne pod 30 stupňů, bude kropička jezdit až do 18. hodiny.
0: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13. hodiny odpoledne až do půlnoci. A to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno s přeháňkami nebo i bouřkami, i silnými. Očekávejte přívalové deště a místy kroupy. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vane slabý, proměnlivý vítr, který ale v bouřkách přechodně zesílí a v nárazech může dosahovat až 75 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, jen večer můžou být přechodně mírně nepříznivé. A biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici ze Skalky na Lužnou na Chebsku se poblíž sjezdu z dálnice D6 srazilo osobní auto se zvěří a nehodu osobního auta došetřuje policie na silnici číslo 21 u Trstěnic na Chebsku. Na svých cestách buďte v těchto chvílích velmi opatrní. Přívalový déšť může zhoršovat viditelnost a nárazový vítr lámat větve.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
4: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické Tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách Jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiřinác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardinů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier, potom tady máme ještě jezevčíky hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s nima potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minule. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky. Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší Královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak, nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna. Ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si nechá na závěr Perštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského Perštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává Pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského Orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně...
1: Čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobeví dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky, já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata, pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože lec, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9:45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9:45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak, můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba polská jezera, Nerniské, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když si se jí říkalo Harichštejn, proč?
1: Říkalo se jí Harichštejn, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála. Víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slávu Moravskoslezského sudeckého horského spolku, a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století, a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů, a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě, vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky, jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety, příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovarský kraj pokračuje v přípravě převodu mezinárodního letiště na českou armádu. Sokolov buduje na městském hřbitově nové pietní místo na památku žen ze svatavského koncentračního tábora. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Euboja. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 30 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk.

0: intenzivně připravujeme a jsme připraveni na tu spolupráci s Karlovarským krajem, která mimo jiné v jiných oblastech probíhá velmi intenzivně už další dobu.
1: Na městském hřbitově v Sokolově vzniká památník ženám ze svatavského koncentračního tábora. Pietní místo bude hotové letos v září. Úpravy navazují na obnovu a rozšíření hřbitova. Součástí projektu za zhruba 1,5 milionu korun bude umělecké dílo, pokračuje architekt Jakub Chvojka.
2: Má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, které je patřičně zvětšeno, tak aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Bude to mít samozřejmě levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a do toho budou vsazeny historické fotografie.
1: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž v přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc pak bude nejkratší.
3: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: Motocyklista Filip Salač vybojoval v Brně třetí místo v domácí velké ceně České republiky. V kategorii Moto 2 se po druhé v sezóně prosadil na stupně vítězů. Z triumfu se radoval Španěl Ortola, který v závěru porazil Kolumbijce Alonza. Počasí. V noci bude většinou jasno až polojasno s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž opět vysoká na třetím stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez nehod, buďte ale na svých cestách opatrní. V bouřkách může nárazový vítr lámat stromy a větve.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy jsou za námi, čtyři skoro už pět minut po 14. hodině se podíváme, co pro vás máme dál. Venkovní teploty i dnes překročily 30, tak se s námi pojďte aspoň trochu ochladit. Zkoumali jste někdy detailně sněhovou vločku? Jejich tajemství v rubrice Co v učebnicích nebylo už za chvíli odhalí Martin Písařík. Od sněhu se pak přesuneme ke žhavému sklu na sever našeho kraje. V Karlovarské sklárně Moser totiž začala výroba křišťálových globů pro Mezinárodní filmový festival. 20 trofejí podle návrhu to nastane musí být kompletně hotovo do začátku července. V reportáži přineseme podrobné informace.
6: Dobré

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Za 8,5 minuty bude 3. Karlovarská sklárna Moser zahájila výrobu pro Mezinárodní filmový festival. Kolekce 20 křišťálových globů bude k dispozici do začátku července. Jak jim tam jde práce od ruky, se podíváme po písničce.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vítkovicami je Český rozhlas Karlovy Vary. V Karlových Varech začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových globů, tedy hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
3: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepnete z té píšťaly.
1: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne tak to brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel karlovarské sklárny Moser Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
4: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad a druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
2: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě nej prohuť, kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: A i v příštích minutách budeme dál cestovat. Mirošov na Rokycansku si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Co stojí ve městě za pozornost a jaký je tam spolkový život? I na to odpovíme už za chvíli po písničce Ilony Čákové.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Seriál nás dnes zavede do města na Rokycansku, které si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Město je takovou vstupní bránou do Brd a najdete v něm i zámek. Možná jste už správně typovali, že dnešní zastávkou je Mirošov. S teorií o původu názvu města nás teď seznámí tamnější kronikář Pavel Žižka.
2: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíže Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
3: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
2: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce Nachvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
3: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
2: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl, a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
3: V Mirošově najdeme také zámek.
2: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
3: Jaký je ve městě spolkový život?
2: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba Spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo Mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
3: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí padrdských rybníků. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 21. června a přesně tento den v roce 1978 se uskutečnila světová premiéra muzikálu Evita. Stalo se tak v londýnském divadle Prince Edward Theatre. Tento slavný muzikál, jehož autory jsou Andrew Lloyd Webber a Tim Rice, se v hlavním městě Anglie dočkal obrovského úspěchu a hrál se zde nepřetržitě 8 let. Evita tam skončila až 8. února 1986 po 3176 představeních. Podle počtu repríz se stala nejúspěšnějším muzikálem přelomu 70. a 80. let. Inscenace vyhrála 7 prestižních ocenění Tony. Muzikál Evita vypráví příběh o neobyčejně charismatické ženě. Z nevýznamné herečky, která hrála druhořadé role, se vyšvihla do čela státu. Stala se ženou argentinského prezidenta Juana Perona a jako první dáma modlou národa. Kontroverzní světice ale svou předčasnou smrtí v pouhých 33 letech zarmoutila celý národ. Ústřední píseň Utiš svůj pláč, nebo taky Neplač pro mě Argentino, obletěla celý svět a dodnes patří mezi nejslavnější hity skladatele Andrewa Lloyd Webbera. Muzikál byl přeložen do mnoha jazyků a hrál se v řadě měst po celém světě, včetně Sydney, Madridu, Mexico City, Rio de Janeiro nebo Tel Avivu. Na mnoha místech byl úspěšně reprízován, například v londýnském West Endu nebo na Broadwayi. Představení se dočkalo také mnoha mezinárodních zájezdových produkcí. Jen u nás byla Evita uvedena na 7 scénách, včetně divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V roce 1996 se Evita dočkala i filmového zpracování. Snímek byl uveden do kin s Madonou a Antonio Banderasem v hlavní roli. Pro film vznikl i megahit You Must Love Me, který později získal Oscara i Zlatý globus za nejlepší původní píseň. My si ale pustíme onu ikonickou Don't Cry For Me Argentina, která na soundtracku pochopitelně nechybí, právě v podání Madony. It

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovy Vary otevřeli po 9 měsících lázeňský most přes řeku Teplou. Na zdi kapucínského kláštera v Sokolově přibyly další malby. Fungování českého sportu bude řešit komplexní zákon o sportu. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky. Teploty až 30 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Karlovy Vary otevřely nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci, že ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Stavba nového mostu stála přibližně 40 milionů korun. Nová mostovka je oproti původní konstrukci užší, říká projektant Radek Toman.
6: Vozovka byla zúžena z 9 metrů asi na 6,5 metrů teďkon, protože vzhledem k navazujícím komunikacím ta 9-metrová vozovka tady neměla vůbec žádný význam. Celkově most je užší asi o 1,5 metru oproti původnímu mostu.
5: Další dvě grafity přibyly na zdi kapucínského kláštera v Sokolově. Jedna

0: šťastný z motoristů, finální podobu zákona chtějí představit v září. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
1: A 70-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho solové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku po obratu 3-2 na sety. Češky si tak na závěr turnaje na Filipínách připsali první vítězství. Od 8. do 12. července je čekají na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou zatím 9. těsně za postupem do čtvrtfinále. Počasí. V noci bude většinou jasno až polojasno s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž opět vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 20 u Bečova nad Teplou leží přes komunikaci padlý strom a silnice je neprůjezdná. Tvoří se tam kolony, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V 15 hodin 4 minuty jsme rádi, že jste za svého odpoledního společníka zvolili Český rozhlas Karlovy Vary. My vám v příštích minutách nabídneme ještě několik akcí, na které se můžete vydat, a do 15:30 si nenechte ujít soutěž o rodinné vstupné do Bečovské botanické zahrady.
2: Dobré odpoledne a

0: Tipy pro volný čas.
1: Prostor před Karlovarskou galerií umění dnes ožil designovým festivalem Mint Market se 40 tvůrců a značek z celé republiky. Až do 17 hodin tam jsou připravené výtvarné dílny. Zájemci si také můžou vyrobit originální záložky do knížek. Jak vévoda vídal a terorizoval Cheb při svých návštěvách a jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé, aby do města na konci světa přilákali turisty, to se dozvíte v satirické jízdě napříč staletími, stylově v příkopu Chebského hradu s názvem Valdštejn v noční košili. Program, který nastudovali herci Západočeského divadla Cheb, začíná v 18.30. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy ji známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973. A stříbrné tolary, ale také třeba dobovou balneologickou ordinaci a monumentální sklepení. To vše si můžete prohlédnout v Jáchymovském muzeu Královská mincovna. Z tipu je to vše?

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: 15:20 posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Ano, před námi je soutěž. Tentokrát o rodinné vstupné do Bečovské botanické zahrady, ve které můžete obdivovat vzrostlé stromy, vysázené ještě v době založení zahrady, anebo sbírku historických růží a expozice vodních rostlin. Tento areál je teď v letních měsících také možnost, nebo plnou možností, kdy můžete využít ubytování v přírodním stylu, teda pod stanem, nebo v týpí, nebo třeba i přímo pod širákem, jak se komu bude líbit. Více informací o pobytech najdete na webu Bečovská botanická, psáno bečovskabotanicka.cz. Součástí této bečovské botanické zahrady je i národní sbírka růží. Připomíná dílo slavného českého šlechtitele růží, jehož odrůdy byly známé po celé Evropě. Tušíte, jak se tento člověk jmenoval? Mám pro vás tři možnosti. Za A Jan Bém, nebo za B Wilhelm Cordes II, anebo za C David Austin. Všechna tři jména patří světoznámým šlechtitelům růží. Jenom jeden z nich je Čech. Telefon k nám je 221 55 37 37. Tak pojďme se bavit chviličku o šlechtitelích růží. Dobré odpoledne přeji. Halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já chci po vás jméno slavného českého šlechtitele růží. Za A, buď to byl Jan Bém, nebo za B, Wilhelm Cordes II, nebo za C, David Austin. Jak je to u vás? Co typujete?
1: Tak to já vůbec nevím, tak tam zkuste dát za B.
0: Ten Wilhelm Cordes II. Tak bohužel, ano. Bohužel, to není správné. Nedá se nic dělat. Naslyšenou, mějte se hezky.
1: Ono,
0: ne vždycky to za B znamená správnou odpověď. Čekáme na dalšího z vás, kdo se dovolá 221 55 37 37. Tak zkusíme štěstí třeba teď. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Tady Jarmila.
0: Já vás zdravím, paní Jarmilo.
1: Můžete mi zopakovat možnosti?
0: Můžu. Chcete všechny, nebo už tu jednu mám vyřadit, která tam nebyla?
1: No to Bčko už vyřekte.
0: To už dáme pryč, aby vás to potom nespletlo. Takže za A Jan Bém, anebo za C v tomto případě David Austin.
1: Já bych dala po Ačko.
0: Ano, hledáme českého šlechtitele růží. A máte pravdu. Já vám gratuluji k výhře. Máte od nás rodinné vstupné do Bečovské botanické zahrady. Jaký vztah máte k růžím?
1: No, perfektní, já mám ráda růže.
0: Takže když vám někdo...
1: Mám plnou zahradu.
0: A máte na zahradě také růže?
1: Plnou.
0: Máte ty růže různě barevné, protože ono, to není jenom, že růže je červená, že ono jsou
1: mám
0: různé.
1: Mám růže, růžovou, bílou, žlutou.
0: No tak vy jste zdárná pěstitelka. Já myslím, že v botanické zahradě, když do Bečova dorazíte, můžete i poradit třeba, jak se co může pěstovat.
1: No tak to asi ne, to tam měla nasazený maminka a to tam máme, my tam pokračujeme v tom.
0: No ale pokračujete zdárně. Tak vám přeju pěknou neděli, ještě jednou gratuluji a nezavěšujte mi. Naslyšenou.
1: Naschle.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Peníze až na prvním místě. Tak takový podtitul by mohlo mít dnešní setkání s jazykovědkyní. K mikrofonu ji pozval Vladimír Šťovíček.
1: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz posluchače, jak vzniklo úsloví nemít ani vindru, nebo nemít ani floka. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Profrazém je charakteristickým rysem zachovávání starých slov, takzvaných archaismů. Stávají se tak doklady historie nebo dobových tradic. Jedním z druhů slov zachovaných v archaismech jsou právě názvy mincí.
1: Posluchač v tom svém dotazu uvádí, že je mu jasné, pokud se použije název existující mince, například nemám ani groš.
2: No a také běžně užíváme nemám ani korunu. Ale vraťme se k vindře. V roce 1857 byla zavedena v rakouském císařství nová rakouská decimální měna. Základní jednotkou byl zlatý nebo zlatník o 100 krejcarech. A měděné rakouské krejcary, ražené v rámci této měny, byly v českých zemích nazývané nový krejcar, lidově novák nebo novej. A drobné mince nepatrné hodnoty se nazývaly často vindry, podle německého pojmenování Wiener, tedy vídeňský fenik. I vindra je tak názvem existující historické mince. A od vindry můžeme odvodit i dnes již příliš neužívaný název peněz, findy nebo finiáry.
1: A odkud pochází výraz flok, verčení nemít ani floka?
2: Také u floku. Jde pravděpodobně o lidový název peněz. Floky představují něco malého, co se rychle rozhází. A můžeme zde vidět i souvislost s drobnými mincemi nazývanými flůtky, které razily v 15. století husité.
1: A jak jsem vás tak poslouchal, klidně můžu říct, i nemám ani nováka. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další náměty nám stále můžete posílat na adresu info@pl.rozhlas.cz.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, jak vypadá náš další program pro vás. Dnešek bude ve Hvězdných návratech patřit herečce, malířce, zahradnici a také naší kolegyni Ivě Hitnerové. V pořadu plném ukázek z filmů, divadla, televize i rozhlasu se dozvíte, kde Iva vyrůstala, jak se dostala k divadlu, malování nebo lásce ke květinám. Uslyšíte spoustu veselých historek od ní i kolegů a pobavíte se jako vždy mezi 16. a 17. hodinou. Po 17. hodině pak budeme blahopřát písničkou. Teď jsou 4,5 minuty po 3/4.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů vybral firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Průjezd Bílinou zkomplikuje na několik týdnů oprava průtahu. Začíná dnes, řidiči mají raději zvolit jinou trasu. Víkendové závody MotoGP v Brně měly menší návštěvnost než loni. Počet vstupů poklesl o 48 tisíc. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky. Teploty až 30 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. V ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, měl areál původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší.
2: Ta první etapa obsahuje jak to zázemí, který by mělo být formou nějakých kontejnerů. Zhruba 6 kontejnerů je tam projektováno, mělo by to být postaveno do účka, lehce zastřešeno, tak aby se ten prostor díky tomu zvětšil a měla by tam být vzduchovková střelnice a takovej malej workoutovej areál s umělou trávou.
0: Ve druhé etapě chce město vybudovat i velký tréninkový ovál pro letní přípravu. V Bílině na Teplicku začíná dnes oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlově na semafory. Ve špičkách pomůžou regulovčíci. Upřesňuje starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
3: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně. Místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
0: Ředitelství silnic

0: více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
1: Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezident Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno až polojasno s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ho zátěž opět vysoká na třetím stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody. Silnice jsou mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností. Po bouřkách mohou být na vozovkách popadané větve nebo stromy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
4: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráti. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam Tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou 100 fife. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
2: To máš sedláček.
8: Teď se to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když... ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
8: to máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky pětiletého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel. bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehov. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než snad kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, no. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvale. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
4: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
4: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
4: Sibyla?
7: Ano.
4: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
4: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
4: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
4: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
4: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
4: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
4: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
8: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
9: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
8: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
9: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
8: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
10: ona
8: představu.
10: Ona ještě vypadá zdravě.
11: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
8: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: V Karlových Varech vzniká kolekce 20 křišťálových globů pro filmový festival. Sokolov buduje na městském hřbitově nové pietní místo na památku žen ze svatavského koncentračního tábora. Parašutisté na Rokycansku museli kvůli počasí nouzově přistát. 4 z nich jsou vážně zranění. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky. Teploty až 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Staněk. Karlovarská sklárna Moser pokračuje ve výrobě kolekce hlavních cen pro letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje tvořené soškou dívky s křišťálovým globem nad hlavou si převezmou filmoví tvůrci a hosté prestižní přehlídky na začátku července. Na zakázce se podílí už po 15. mistr sklář Milan Mann, podle kterého výrobu usnadnilo zmenšení festivalových cen před 2 roky.
2: Nejhorší je, když je to sklo hrozně teplý, jako vždycky ty koule děláváme až díl, ne brzo ráno. Že ráno je tady fakt velká teplota a když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp. Teď je to dobrý, protože dřív jsme dělali ty koule větší, že jo, ty měly 11,5 cm, ty děláme menší a ty mají 9 cm.
0: Na městském hřbitově v Sokolově vzniká památník ženám ze svatavského koncentračního tábora. Pietní místo bude hotové letos v září. Úpravy navazují na obnovu a rozšíření hřbitova. Součástí projektu za zhruba 1,5 milionu korun bude umělecké dílo, pokračuje architekt Jakub Chvojka.
3: Má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, které je patřičně zvětšeno, tak aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Bude to mít samozřejmě levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a do toho budou vsazeny historické fotografie.
0: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů, jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme. Britský premiér Keir Starmer by mohl zítra oznámit plán své rezignace. Tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i dnes.

0: V noci bude většinou jasno až polojasno s doznívajícími přehánkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž opět vysoká, na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v Karlovarském kraji jsou stále bez hlášených dopravních nehod, tak šťastnou cestu a jezděte opatrně. Vozovky jsou mokré a mohou na nich být popadané větve a stromy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
2: Krásné odpoledne, je čas dělat si vzájemně radost. Právě od toho je tady tenhle pořad a spolu s ním Soňa Weizenbachrová. Zdravím všechny gratulanty i oslavence a přeji hezký poslech.

rádio, prosím o zahrání písničky od Veselé trojky pro pana Václava Cílka z Chodské Lhoty, který právě dnes slaví své narozeniny. Přeji mu hlavně pevné zdraví, štěstí. To přeje Ondra Kaše s rodinou. K přání se připojují také všichni Duvkovi z Mrákova a Fousovi z Hiršova.

Už jenom málo kdy se stává, že nám blahopřání dorazí klasickou poštou a tohle je jedno z nich. Pěkně postaru ručně krasopisem je napsala paní Anna Šteflíková, bývalá ředitelka Měčínské základní školy. Já dnes objednávám písničku pro paní Zdeňku Brantovou z Nedanic k jejímu svátku. Zdeňka je bývalá hlavní kuchařka základní školy v Měčíně. Je dobrosrdečná, měla hezký vztah k dětem a je veselá, hezky zpívá, hraje na harmoniku a pro své vlastnosti je velmi oblíbená. Milá Zdeničko, vše nejlepší, hlavně radost z pěti vnuků a aby páteř nebolela. Snad píseň Já vím od kapely Atlas potěší vaše dobré srdíčko. To i více přeje Anna Šteflíková s manželem Václavem.

Prosíme o zahrání písničky pro paní Marii Jonášovou z Brtě, která slaví v těchto dnech své 71. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Teď mám před sebou druhé krasopisně rukou psané přání. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Růže z Texasu pro pana Bohumila Papeže z Plzně, který slaví 21. června své narozeniny 75 let. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let mu přeje přítelkyně Jiři a celá jeho rodina. Také já se připojuji ke gratulaci. Podepsána Hana Bichrtová z Liblína. Jedu vám.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Přála bych se nechat zahrát písničku pro svého manžela Ladislava Názra ze Staňkova u Domažlic ke 46. narozeninám, které měl 17. června. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hodných lidí kolem něj. Písničku posílá manželka Štěpánka Názrová ze Staňkova.

Další oslovenkyně má ráda Jiřího Korna a má hodnou dceru, která nám napsala. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou maminku Ivanu Kubešovou, která oslavila 20. června narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spousty výletů ti přeje dcera Lucie, děda Láďa, Pepa a Rozárka.

nakonec jedno přání na oplátku, možná náhoda, možná záměr. Přál bych si nechat zahrát pro svoji milovanou ženušku Štěpánku Názorovou do Staňkova u Domažlic, která oslavila své krásné kulaté narozeniny 50 let. Tímto jí chci popřát do dalších let společně strávených ve dvou jenom to nejlepší. Přání posílá její milující manžel Ladislav Názor ze Staňkova.

Jediné přání, které jsem ještě neřekla, je přání příjemného podvečera a úspěšného příštího týdne. A to vám oboje přeje Soňa Weizenbachrová. Naslyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj pokračuje v přípravě převodu mezinárodního letiště na českou armádu. V centru Plzně je možné se osvěžit upítek a mlžítek. Do ulic vyjel i kropící vůz. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky. Teploty až 30 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Karlovarský kraj a ministerstvo obrany zahájili koordinační schůzky, které určí podmínky plánovaného převodu letiště v Olšových Vratech na českou armádu. Obě strany chtějí vyřešit převod nemovitého majetku, pracovníků areálu i budoucí rekonstrukci přistávací a vzletové dráhy. O převodu areálu na stát ale musí nejprve rozhodnout vláda České republiky. Pokračuje ministr obrany Jaromír Zuna, zvolený za SPD.
5: Předpokládám, že vláda přijme usnesení do konce tohoto měsíce ohledně toho zadání na převod letiště pod ministerstvo obrany. S tím také budou potom souviset následující kroky. My se na to intenzivně připravujeme a jsme připraveni na tu spolupráci s Karlovarským krajem, která mimo jiné v jiných oblastech probíhá velmi intenzivně již delší dobu.
4: V centru Plzně se můžou lidé během vysokých teplot osvěžit upítek nebo pumpiček s vodou. V plzeňských parcích je taky 6 fontán. Další preventivní opatření v tropických dnech na území města popisuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
6: Pokud teplota ve městě dosáhne 26 stupňů Celsia, spouštíme do provozu mlžítka, vyjede i kropicí vůz. Ten se na okruh v historickém jádru Plzně a kolem něj vydává, když teplota ve městě dosáhne 30 stupňů. Pokud teplota nespadne pod 30 stupňů, bude kropička jezdit až do 18. hodiny.
4: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
7: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
8: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
7: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
9: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
7: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: V sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Bylo jí 76 let. Informoval o tom

0: Polojasnost s doznívajícími přeháňkami, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž opět vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je z důvodu výstavby parkovacích míst částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krátce po 18. hodině vám přeji klidný nedělní podvečer. Mezi písničkami od Michala Tučného, skupiny Olympik, Lucie Bílé a dalších se vydáme do Krušných hor, kde u Božího daru začala sloužit unikátní klenová bouda. V reportáži vám přiblížíme horskou chatu postavenou z netradičního konopného betonu, která bude zázemím pro skauty i školy. No a hned potom se přeneseme na Pražský hrad. V závěrečném dílu seriálu o nových svatovických varhanách se totiž podíváme na katedrálu očima filmařů, od němých dramat s Karlem Hašlerem až po hollywoodské produkce.
1: Dobré odpoledne a Ondřej Kapic.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Kapela Lightning Seeds v programu Českého rozhlasu Karlovy Vary krátce po 6:45. U Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda. Nová horská chata bude sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům anebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti, která za něj zaplatila více než 40 milionů korun.
1: Bylo to krásné místo, strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružné.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně. Přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé, aby nás to bavilo.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: Topni se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Takhle.
5: Střílel jsem a střelil jsem nejlepší do žluté.
6: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputný na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Katedrála svatého Víta je symbolem české státnosti, objevila se ale také v desítkách filmů, od němých snímků přes historické velkofilmy až po hollywoodské produkce. V závěrečném dílu našeho seriálu o nových svatovíckých varhanách se vydáme po stopách filmařů, kteří na Pražském hradě hledali kulisy pro své příběhy. Detaily už za pár minut.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 18:29, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Katedrálu svatého Víta známe jako místo korunovací státních pohřbů nebo významných církevních obřadů, no a už téměř 100 let ale přitahuje také filmaře. V posledním dílu našeho seriálu o nových svatovíckých varhanách jsme se podívali na to, jakou roli měl chrám ve filmu.
1: Katedrála svatého Víta se ve filmu objevuje už od samých počátků české kinematografie. Není divu, jen málo která stavba dokáže během několika vteřin připomenout české dějiny, víru, moc i státnost. Varhaník u svatého Víta je němé drama režiséra Martina Friče z roku 1929. Vypráví o starém varhaníkovi, kterého stvárnil Karel Haschler. Ten se nešťastnou shodou okolností zapleté do osudu uprchlého vězně a jeho dcery Kláry. Z původně prostého úkolu předat dopis a peníze se postupně stává tragický příběh plný nedorozumění, vydírání a lidských obětí. Hned v úvodu snímku se nad panoramatem Prahy objeví záběr na chrám doprovázený poetickým mezititulkem.
2: Nahoře nad městem, jako kamenná stráž boží, tyčí se došera chrám svatého Víta, jehož věže spojují zemi s nebesy.
1: Monumentální chrám se ale neobjevoval jen v poetických příbězích. Režiséři ho využívali také tehdy, když chtěli zdůraznit významné okamžiky českých dějin. Dobře patrný je například ve filmu Atentát o operaci Antropoid nebo v úvodních záběrech seriálu Kamarádi, kde okamžitě ukotvuje děj v českém prostředí.
3: Zählt natürlich auch Österreich, aber ebenso Böhmen und Mähren, der Westen Polens und die baltischen Staaten.
1: Výraznou roli dostává katedrála svatého Víta také ve velkofilmu Dny zrady režiséra Otakara Vávry, který zachycuje dramatické události roku 1938 a mnichovské krize. Ve snímku z roku 1973 nepředstavuje chrám pouze jednu z dominant Prahy. Stává se symbolem země stojící na Prahu jedné z nejtěžších zkoušek svých moderních dějin. Její věže se tyčí nad městem ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu celého Československa.
4: Ecce homo. Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmír. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla. Moskva.
1: Chrám ale filmaře přitahoval i v pozdějších desetiletích. Ve filmu Svědek umírajícího času z roku 1990 pomáhá vytvářet obraz rudolfínské Prahy na přelomu 16. a 17. století. Historické drama sleduje osudy lékaře a filozofa Jana Jesenia v období politických a náboženských konfliktů, které předznamenaly tragické události českých dějin.
5: Who is this?
1: O 16 let později se svatovícká katedrála objevila také v dánském filmu Setkání v Praze s Madsem Mikkelsenem. Tentokrát už nejde o kulisu velkých dějných zvratů, ale o součást melancholického portrétu současného města. Praha se tady stává místem vzpomínek, hledání vlastní identity i bolestných osobních rozhodnutí. Gotické věže, monumentální interiéry a výjimečná poloha nad městem lákají filmaře dodnes. Pražský hrad se díky tomu objevili v řadě dalších zahraničních produkcí a i když kamera často zabírá především nádvoří nebo jen panorama Hradčan, silueta katedrály bývá jedním z nejvýraznějších poznávacích znamení Prahy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, písně.

0: 18:45, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Trend, který přichází zejména ze Skandinávie, velí umožňovat obyvatelům měst, aby se v letní výhni svlažili v řece. Ne tak ale v Berlíně. V hlavním městě Německé koupání ve správě už 101 let zakázané. Zvrátit se to snaží jedna iniciativa. Včera uspořádala protestní koupání přímo u bývalého berlínského zámku v místech někdejších říčních lázní.
1: Jetzt kann's losgehen. Also ich würde sagen, wir sind bereit.
2: Na nábřeží v centru Berlína už jsou připravené desítky plavců, rovnají se do fronty a kráčí k úzkým schůdkům dolů do správy. Martin je mezi prvními a věří, že takhle pomůže prolomit ten letitý zákaz koupání v řece.
3: Určitě, udělalo to už mnoho měst. Koupal jsem se v Bazileji v Rýnu. V Paříži se říkalo, že je Séna špinavá a vyčistili ji. V Berlíně to půjde taky.
2: Někteří si do vody berou nafukovací madračky nebo třeba růžové plameňáky a další na sobě mají namalované různé aktivistické nápisy. Štětce a barvy jim k tomu dala Klára.
4: Free spray war was oder Abkühlung vor der Haustür.
5: Svobodnou sprayu nebo osvěžení přímo u domu. To si asi lidé nechali psát na tělo nejčastěji. Podle většiny, se kterými jsem mluvila, je ve městě čím dál větší horko a tak chtějí mít bezplatný přístup a možnost ochladit se v řece.
4: Sie möchten den Zugang zum Fluss kostenlos und die Möglichkeit haben sich abzukühlen im Sommer.
2: Že nemusí každému zbývat na koupaliště a spréva by měla být free i ve smyslu bezplatného osvěžení, to je celkem častý argument. Pro Jakoba je ale hlavní důvod, proč si přeje zrušení zákazu koupání, vzdálenost.
6: Rád se koupu venku celoročně, ale teď mám nejbližší příležitost asi hodinu cesty. Zatímco tady je to v centru. Člověk by mohl prostě hupsnout do vody, když je teplo. Dalo by se to nádherně zapojit do každodenního života.
2: Jakob se i přes zákaz ve správě občas koupe. Nesmí se to, ale dá se, říká. Třeba zrovna včera a ukazuje na odřené stehno. Narazil na nějaký kovový plát. Je zákaz a vstupy do vody jsou pochopitelně neupravené. Vláda Berlína argumentuje proti koupání v centru bezpečnosti, ale taky hygienou. Voda se podle ní zejména při bouřkách kontaminuje vyplavenými splašky. To iniciativa Flussbad Berlin, která je pro zrušení zákazu, nepopírá, ale zároveň zavedla vlastní měřící systém, dostupný online, podle kterého je voda většinu času v pořádku. V Berlíně budou v září volby a do té doby chce iniciativa plavat. A možná, že se rýsuje i nějaký kompromis. Aspoň na předměstích by se podle berlínského senátu mohlo koupání časem povolit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky, které nestárnou.

Hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: bíle není.
1: 18 hodin 54 minuty do 19. vám ještě zahraje skupina Queen. Lukáš Staněk nabídne aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ondřej Kapic přeje vám všem příjemný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Ostrov vybral firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Na zdi kapucínského kláštera v Sokolově přibyly další malby. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo i bouřky. Teploty do 30 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, měl areál původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší.
2: Ta první etapa obsahuje jak to zázemí, který by mělo být formou nějakých kontejnerů. Zhruba 6 kontejnerů je tam projektováno, mělo by to být postaveno do účka, lehce zastřešeno, tak aby se ten prostor díky tomu zvětšil, a měla by tam být vzduchovková střelnice a takovej malej workoutovej areál s umělou trávou.
0: Ve druhé etapě chce město vybudovat i velký tréninkový ovál pro letní přípravu. Další dvě grafity přibyly na zdi kapucínského kláštera v Sokolově. Jedna z maleb zachycuje pohled na Sokolov ze zhruba 17. století. Druhý obraz propojuje současný Sokolov s jeho hornickou minulostí, kterou symbolicky připomíná těžební pás. Jak informuje město, autorem obou děl je opět umělec Real 143, který stojí i za dalšími malbami na této zdi inspirovanými historií Sokolova. Špatné počasí přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo je všechny najít. Někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
3: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
4: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
3: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
5: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
3: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku ještě skoro jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. Člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odhlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odhlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativních zpětných vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať se na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už si nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jiné na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme. V Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na Taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního Taglitu čeká?
2: Dobrý večer, Taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se Taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na Taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
4: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli presne cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť s ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dál rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Roža Šana a Jom Kipur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder z Mirot u Birkat Hamazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
3: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
4: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
3: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
5: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
3: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
6: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklý větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
2: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
7: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
8: Česká 12.
9: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky. Je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích, dívám se tady

Je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jarita Uber třeba, Kate Mátl a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12 a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo, zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla posledních

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům, Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jarda, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si, jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Skupina Premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tedy v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje, Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo, harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah, ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou Liru v roce 85 a to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně, ale pozor, to není jen tak, my jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské Liry a až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo, i když vyhrál tu Liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě náhodou, jo, taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. A, takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď a vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se, mi přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk. A pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z Tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnilo asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulé jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. A vy, když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo-Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i

0: uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako, tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit. A za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
1: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si zdovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
2: Přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalenkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, to, vypadá to, je to takový bych... zvláštní hlen.
1: No právě, ale, no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek, těch rukojetí držadel, opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce. Ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované Pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep, podíváme se společně, co zatím.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan B.

0: Snečnavio kad rovda!
1: Dobrý den!
2: Teči to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
1: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
3: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
1: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
1: Musí a likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
3: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
3: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
1: On.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
1: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
1: To jsem na mě.
2: Co chceš dělat, droha?
1: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
1: Ach, ty můj.
4: Jako když mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
1: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
3: Prosím.
1: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
1: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
1: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou rady.
5: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
6: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
7: Že neplní plán.
6: Ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly revy. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kous se valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci.

0: Vyjařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň, slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, pro Boha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to.
4: Madono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá.
7: to, jak se srdci zdá.
8: No, to už je lepší.

0: semeia houslezinho.
1: Ruka tvá je rozchýlá,
0: písní tou se rozteský.
1: Ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej.
0: Počkej.
2: Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od pojene k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný, a ta, a on je podá, a já ten, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. Paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barám. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu,
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Teď ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou, nebo s určitou dávkou humoru, nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadal.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti.
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašli. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinku.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu, aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali a taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastavoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košila.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, podívám. Já jsem si tě kdy brala.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Karinko,
3: je pár hodin.
4: Podívej se,
3: mám
4: si prášek. Prášek? No jo, to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
5: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Tady je skoro.
4: Jo. Ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýv máš, máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v ty ruce musel mít.
4: Tak si si jistě ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Je sem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se

0: po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmením, mám jeho, a zaprvé chci být s mojí manželkou, jako ní byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával s sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme se chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: Aha. A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií, máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: Mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na ně hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu.
1: Moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi s ňou do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte,
0: oba.
2: Já vám se taky něco říct.
0: Tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. Protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzí.
0: Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten mě teprve teď ve vztahu v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase, a přesto dokážou v životě udělat

0: obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou, mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
1: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let. A kež by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo jim nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsou v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když třeba vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Aha. Že teda bych to nedala už dál a protože jsem měla onemocněná s ledvinama a zhodou náhod už jsem tu tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mi úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady sama pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Z vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam vyskočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

together's man, and we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti, děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě a tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do sedláků, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak, no, tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: tak? Dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší cestě, výstava těch hispaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vypotl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vysokém zámku je ten poní vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásnými chvilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmoček a pásce pišná princezna. To dneška nebyl. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to zaslušel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stal. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dočtem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No, no
1: takže
0: máte
1: prostě, no,
0: krásné vzpomínky na... V podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, to, že mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít tu sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: rozhlasu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou noc
1: přeji. A přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roku, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dal. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, Brněnštín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvedla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmila, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, aby se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, takže by si to třeba nedovolila.
0: No. No. Takže, Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je tak taky mrtvá a ta se rodila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900, stejně jako to teď udělala paní Elena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka, a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli

0: říct, co jsem po tatínku mi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, když se špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci namaloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru, nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roků, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky to všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřadech, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, ta byla tež přesná, precizní, a tady to vyřízení, ale ty ostatní takové vlastnosti, jak tam to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval opravdu za tu práci, si stal takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná říkala víc, ale nespomenu si, jakože, no tak. Děkuji za všechno ještě jednou a tak, takový byl tatínek a tak, no už tam.
1: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
0: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil, takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak to tam všechno syčelo, víte, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
1: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. Zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
0: I na to ráda vzpomínám, I na to ráda vzpomínám, že jste mi to připomněla tady to, že jsem se na to taky vzpomněla tady, no.
1: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
0: Já taky vám děkuji za edukaci, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám. Dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dále.
1: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.

0: Dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, jak to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali i brácha, tam byl auto a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je to, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zdědil? Povahu, gesta.
1: Dílnu znal řadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme, jindy ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakuje, jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Mhm, ale můžete dát nějaké příklady.
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě, moje mamka skvělá, že prostě, jakože, te syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rádia, dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazy vytrysknou, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako, jo? A mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní a moc si ji vážím. Pak bych chtěl pozdravit vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky jinak přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všetky moc pozdravuju a mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olejnek, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal, z městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům. Ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový u těch chlapů. Oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nemám spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23 myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk. Jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost, jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku vinného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavěl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste
0: mě
1: vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní Rozeklá, to bylo nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: čte.
1: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
2: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý.
3: Myslíš?
2: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
3: Co jsi to říkal?
2: Že soudím podle nástroje.
3: Tohle je nástroj.
2: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
3: Nikdy.
2: A co to?
3: Mám svou hrdost.
2: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
3: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
2: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
3: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
2: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
3: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
2: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
3: Dva.
2: Jeden.
3: Dva.
2: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
3: Jaký peníze? Já jsem samouk.
2: Samouk? No, já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
3: No, tak třebej, co jsi pochytil.
2: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
3: No, v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
2: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
3: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
2: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
3: Jako, to... ležérně, že bych to zkusil.
2: No, tak bože, tak jak to si řekl.
3: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
2: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
3: Růžový tapety.
2: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
3: To jsme ještě byli mladí.
2: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: To bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak,

to jak si jim, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a Košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Werich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
2: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
3: 3 až 9.
2: Werich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
4: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
2: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
5: S kým, kdybych tam jel?
2: Sám.
5: Tam bych nikdy nejel sám.
2: A s kým?
5: S váma bych jel.
2: No, děkuju. A ty?
3: Já bych nejel ani s váma.
2: A ty?
4: 3 kočky.
2: Sebou?
4: Jo.
2: Jaký?
4: Blond.
2: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
4: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
2: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Werich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
5: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
2: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
5: A schválně.
2: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
3: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
4: To stačí.
3: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
2: To ne, jsou tady dámy.
3: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
5: Ale. On je šťastný?
2: Když zalévá kytky.
5: No.
2: A Šlitr, když zalévá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
4: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
2: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Wericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
5: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické.
2: Střídku, abyste hněd mladou.
0: Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
3: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
3: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
3: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každýmu se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
4: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
3: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
3: Tak a jak se adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
3: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
3: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
3: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic.
3: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
5: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi stál.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není. Ne.
3: Si to donese,
1: ne, ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý... relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip, já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: A na mě děsí to, tak jako... Že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

si představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koho volem rodu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny výstroj teď, melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no dobře. Co už má, nehravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, ale prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chváleni. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to pust.
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

Orange, sec, roux, ouch. Va, banana, paro, von, kum, tak, netuší. Že máme nůž, nůž. Ach, bože. Nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život.
4: Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
4: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
5: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpět.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
6: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

sto let se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem